máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a sín od rána

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, huslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendária, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá?

někdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta

krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Jivoci Cvárkem. Nepustili jsme se ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. Ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů, říká. Je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Tošarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

chci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Tady říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch východočeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet na životule, no, fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratova kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

0: po zemi i v povětří.
1: Chci s tebou plout až do mraku, tam mi šrámy ošetři.
2: Kdyby blesk nad kůži spálil
0: po zemi i v povětří.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Hermanově městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině, v autokempu nedaleko Hermanova městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl vcelku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Víťa Trníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nashledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuji.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběh, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní.
0: To je hodně známý.
2: Tak to si vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář v mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář jde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. Nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře a šli je zařval a teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopad na to sedlo. A jednou jsem dopad...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo, tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, dozadu, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdli Mirny injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky. Ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat. Ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajt, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jako že jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pullen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slavkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, ano. Děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
6: To je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, tak, je to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pullen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to
10: se
11: když říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne? Nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jednou Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: kde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, ale by náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevím, že nervově starý košťál, který vyskočil s výkřikem Zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal. A
11: tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, a je. Teď si myslí, že to je moje milenka.
0: Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý baron v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, no, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou ty zvláště, třeba u mě skoro skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité
6: je
4: mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Schrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký. No, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: to. A oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film paní, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Když ten humor je stále platný, to znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím nepřijde, tomu.
2: Nepřijde, nepřijde. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem

0: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vašeho hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
2: Děkujeme,
1: Iveto. Hezké léto obou.
0: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
3: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
0: To je pravda, ano.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
2: Mějte se hezky.
0: S kým si teď popovídáme?
4: Dobrý den, dobré humory janické odpoledne. Zdravím Patriku, vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
2: Děkuju.
4: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku, hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
0: Dobře, děkujeme za to.
2: Moc.
0: Mějte se krásně, kdo další?
5: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
2: Bčko.
0: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Brkavy, zdravím vás chlapy, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme moc.
0: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
7: Nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
8: Ano.
7: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
8: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
7: Vás mě nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
8: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
7: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
8: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
7: Z vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
8: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
7: Že necháme pana poslance Kavana být.
8: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
7: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
8: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně.
2: Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
7: No to je...
8: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
7: No peníze tam byly.
8: Peníze. Jo? Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejo vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze a že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
7: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
8: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
7: Vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
8: ano,
7: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
8: Ano.
7: Přestaňte s těma rukama.
8: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně 4 koalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
7: Vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
8: To je ten druhý bambula na druhém ocase českého lva.
0: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomíná.

0: Nám a maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
1: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
0: Tak aspoň z čeho to bylo?
1: Já už taky nevím. Ne,
0: tak čeština určitě?
1: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita. Hrozně jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku. Protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii. Jako historický
0: jako
1: způsob
0: vojenské schopnosti.
1: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka. Ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně. Tak je tam Jan Žižka. Aha. To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho jaksi Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik.
0: No tak ne, máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
1: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
0: No tělocvik ještě, že by byl. To
1: ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to bylo, jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
0: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
1: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo. Já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
0: to nebylo vyšších hráčů?
1: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
0: No, tak je pravda, že ano, v té době.
1: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
0: Ano,
1: že?
0: Dva metry, no.
1: No, to bylo, takže takhle, no, nespomínám si.
0: Dobře.
1: Ne, Patriku, ne.
0: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
1: no.
0: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
2: Humor Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají. Nebo humor, já jdu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky, šupky.
4: Prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Protože dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, se nevytahuj, ty Don Juan nevopuštěnej.
4: Já, že se vytahuji? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: pěkně. Oristo.
4: Prosím pěkně.
3: No tak. Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš, ale mě neumíkneš. Mě, Péťo, neumíkneš?
4: Jenom šetři vášnima. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Ne, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem. Před nosem. Ale určitě jela do klubu. A tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu pánskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
5: Přines plášky a rozpoprujeme.
4: Báječný, posaď se.
5: Rozpoprujeme to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
5: Tak,
4: udej si pohledničko, já zatím skočím pro lahvínky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja,
5: Adolf
6: mě
5: zabije. To se mu ani nedivím. Flaška není žádná.
3: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě.
3: No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána. Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mládence. Až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já taky
1: daří.
8: Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte se.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary směnily dva pozemky kvůli chystané opravě Chebského mostu. Karlovarský kraj pokračuje ve vzdělávacím programu Staráme se o zoubky. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. A dnes bude polojasno až oblačno, místy občasný déšť, teploty do 22 stupňů Celsia. Dobré ráno přeje Dana Jelínková. Karlovy Vary směnily se soukromým vlastníkem dva pozemky u Dolního nádraží. Důvodem je připravovaná rekonstrukce Chebského mostu, kdy tak město vypořádalo majetkoprávní vztahy a může začít s přípravou projektové dokumentace opravy mostu. O finanční podporu by pak chtělo požádat Státní fond dopravní infrastruktury. Podrobnosti doplňuje náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
2: Cena za ten most a podchody je zatím kolem 350 milionů bez DPH, k tomu musíme připočítat ještě provizorní lávku pro pěší. Rád bych vyhlásil už na sklonku léta projektovou dokumentaci, tak abychom získali v konci roku 27 povolení stavebního záměru.
0: Rekonstrukce Chebského mostu začne až po dokončení oprav Pražského mostu. V Karlovarském kraji se do programu Staráme se o zoubky zapojilo v uplynulém školním roce 21 základních škol. Péči o chrup se v nich učilo přes 1500 dětí. Výuku pro žáky zajišťují odborné týmy stomatologů a dentálních hygienistek. Podrobnosti k průběhu výuky popsala mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
3: Během jednotlivých lekcí se učili správně pečovat o svůj chrup, seznamovali se s významem preventivní péče, pravidelných návštěv zubního lékaře i dentální hygienistky. Významnou součástí výuky byly také magnetické sady. Díky nimž děti poznávaly, které potraviny zubům prospívají a které naopak zvyšují riziko vzniku zubního kazu.
0: Kraj chce v preventivní akci pokračovat i v dalších letech. Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně roste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho víc než 65 tisíc potřebuje ke konci života ta paliativní péči. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
4: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Španělsko chce zakázat kouření ve venkovních barech a na zahrádkách restaurací. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz by se týkal i elektronických cigaret. Novelu ještě musí schválit španělští poslanci. Opoziční lidová strana návrh vlády podporuje s podmínkou, že bude mít restaurace možnost zřídit oddělené kuřácké prostory. Součástí navrhované novely je taky zpřísnění zákazu kouření u bazénů, na plážích a v prostorách vysokých škol. Sport. 16. etapu Tour de France, kterou byla časovka, vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Druhý skončil Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším z českých jezdců byl Jakub Otruba na 28. místě. V čele průběžného pořadí Tour de France zůstává i po časovce obhájce titulu Pogačar, který vede o víc než 4,5 minuty před Evenepoelem. 17. sprinterská etapa začne dnes po 13. hodině.
1: Počasí.
0: Ráno čekejte polojasno, postupně pak přibývání oblačnosti až na zataženo a k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane většinou slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnicích Karlovarského kraje je provoz slabý bez hlášených dopravních problémů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré jitro a příjemný začátek nového dne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je středa 22. července a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já pro vás otevírám naše ranní vysílání, o jehož start se postará písnička od Heleny Vondráčkové. Už za moment dostanou slovo děti, které nás pobaví v anketě Ahoj rádio. A taky budeme blahopřát. Francouzská zpěvačka Mireille Mathieu slaví 80. narozeniny. Proslavila se především svými šanzony, kterými navazuje na legendární Edith Piaf. Natočila přes 1200 písní ve 12 jazycích a prodala přes 200 milionů nahrávek. Je 5:05 a dobré ráno plné informací a pěkných písniček právě začíná. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč doma muži nechtějí pomáhat s domácími pracemi?
1: Protože jsou líní.
2: Protože chtějí dělat něco lepšího, třeba cvičit a tohle.
3: Aby odpočívali.
4: Chtějí vydělávat peníze.
5: A mají hodně práce.
6: Protože se dívají celý den na televizi a nepomáhají uklízet.
7: Protože jim jde líp opravovat auta.
8: Protože by něco zkazili.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, ladíte Český rozhlas Karlovy Vary, naše ranní vysílání a na hodinách 5.15 je 5:45, venku máme polojasno, teploty se nám pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a čeká nás slabé oteplení a později večer zaprší. Během dne se od severozápadu zatáhne a večer se nejdříve v Krušných horách, později i jinde přidají lokální srážky ve formě občasného deště nebo přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 14 až 17 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž na prvním stupni tedy mírná.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na rozjezd dnešního dobrého rána přispěla svou muzikou hudební skupina Miraj. Za 10 minut bude 17:30 a u hudby zůstaneme také slovem. Mireille Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šanzonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let. No a právě dnes slaví tato zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo si ji publikum po celém světě, vystupovala v pařížské Olympii i americké Carnegie Hall a příští rok se vrátí do Česka. Oui, je crois,
1: qu'une vie, ça commence avec un mot d'amour. Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

0: Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Březová u Sokolova postaví nový chodník podél hlavní silnice na Kamenici. Radnice teď připravuje projektovou dokumentaci na úsek od kruhového objezdu ke křižovatce Drahotín. Na stavbu chce získat evropskou dotaci. Národní památkový ústav zahajuje sbírku na obnovu dvou chybějících zvonů zámeckého kostela Nejsvětější Trojice ve Valči na Karlovarsku. Původní zvony z roku 1728 byly během dvou světových válek ve 20. století rekvírovány pro válečné účely. Zvony by se do historického areálu zámku mohly vrátit po více než 80 letech. Jeničov u Karlových Varů postaví novou cyklostezku do Počeren. Napojí se na už stávající stezku z karlovarské části Dvory do obce Počerny. Za práce zaplatí přes 10 milionů korun. Stezka bude mít asfaltový povrch a délku přes 1 kilometr. Začala likvidace první ze čtyř jam černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Byl to poslední důl v Česku, ve kterém se ještě začátkem roku uhlí dobývalo. První jáma bude zasypaná za 11 dní. Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti. Oznámil to nový premiér Andy Burnham, který je ve funkci od pondělí. Podle něj má opatření lidem pomoct zvládnout růst životních nákladů. Dálkař Radek Juška předvedl na mítinku v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Skočil 818 cm. Juškovi tak na vyrovnání vlastního českého rekordu scházelo 13 cm. A počasí bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy občasný déšť a teploty do 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V těchto chvílích je provoz na silnicích Karlovarského kraje slabý, bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Skončily krátké zprávy s Danou Jelínkovou a tam, kde ladíte rádio vašeho kraje, přejeme příjemné ráno. Jsme v polovině pracovního týdne, dnes je středa 22. července a kdo oslaví svátek a kdo narozeniny, to si povíme už zanedlouho po 6. hodině. Do té doby ale tu pro vás máme písničky, které máte rádi a kterým otevře vrátka kapela Redikirken spolu s Michalem Hrůzou. Taky vám poradíme, jak si případně užijete dnešní den a už že za moment uslyšíte o tom, jaké události očekáváme, co se bude dít. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Je 17:30.
4: Nosím černý brýle.

0: frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary posíláme za vámi pozdrav krásného rána. A ať je takové, jakého chcete mít, dnes je 22. července a co se očekává? Tak velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele, brigádní generál Jan Štěpánek. A v 11:30 nad Prahou cvičně přiletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes bude znovu zabývat žalobou hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort SPD zařadil. Hnutí s tím nesouhlasí a požaduje omluvu. Případ obvodnímu soudu k opětovnému projednání vrátil odvolací senát. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury Czech Trade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. A ještě připomeňme, že přesně před rokem zemřel anglický zpěvák Ozzy Osbourne, přezdívaný jako princ temnoty. Na jeho počest dnes město Birmingham pořádá takzvaný Ozzy den. Jedná se o bezplatnou oslavu frontmana kapely Black Sabbath. Návštěvníci si budou moci prohlédnout památky spojené s hudebníkem, navštívit živá vystoupení anebo výstavy věnované jeho kariéře. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Spolu s námi se probouzíte do středečního rána, které má polojasnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a čeká nás slabé oteplení a později večer zaprší.
1: Počasí.
0: Během dne se od severozápadu zatáhne a večer se nejdříve v Krušných horách, později i jinde přidají lokální srážky ve formě občasného deště nebo přeháněk. Denní maxima dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 14 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž je mírná. Je 6:45, přejeme prýma den s Českým rozhlasem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: tipy pro volný čas.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 10 minut bude 6 hodin a pokud ještě nemáte plány na dnešek, tak si pojďte poslechnout naše dnešní pozvánky. No a s tou první zamíříme hned do Františkových lázní. Noblesní budovu Františkolázeňských císařských lázní si mohou prohlédnout zájemci od 16 hodin. Místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Pavlik. Sokolovské kulturní léto pokračuje od 17 hodin koncertem v parku u bazénu, kde zahraje kapela MK3. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvorníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je pro zření nutná tma, sondu do téma lidské bolesti, tak Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Chebská galerie 4 připravila výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava, ženský akt. A právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina Dea Lucis Umbra. Ve sklepení Sokolovského zámku mohou návštěvníci obdivovat takzvaný sokolovský poklad. Jedná se o kolekci šperků, manžetových knoflíčků a hodin z minulého století. Šperky byly nalezeny před 30 lety při výkopových pracích na dvoře zámku. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Miroš Volíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a je představitelem slovenské nové vlny.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Chebu začala modernizace semaforů. Gétova vyhlídka v Karlových Varech oslavila 137 let od svého otevření. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. A dnes bude polojasno až oblačno, místy občasný déšť, teploty do 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Dana Jelínková. Na světelných křižovatkách v Chebu začaly stavební práce. Město na nich upraví přechody pro chodce a záchranářům umožní přednostní průjezd. Modernizace se postupně během 3 let dotkne 18 křižovatek po celém městě. Pokračuje mluvčí radnice Simona Liptáková.
5: Část křižovatek se neobejde bez omezení v řádu dnů, po případě dílčích stavebních úprav. Omezení nejvytíženějších křižovatek bude termínově plánováno s ostatními stavbami města. Všechny upravované křižovatky po dokončení umožní dynamické koordinované řízení dopravy.
4: Karlovarská Gétova vyhlídka oslavila 137 let od svého otevření. Původně nesla jméno princezny Stefanie a v průběhu let se její název několikrát změnil. Dnes na turisty kromě historie čeká i kavárna, cyklistický G-trail nebo stezka strašidel. Více mluvčí Lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
6: Samotná rozhledna, která je vůbec nejvýše položenou rozhlednou v Karlových Varech, prošla několika rekonstrukcemi. Ta poslední proběhla v letech 2018 a 2019. A pokud vystoupáte až na vrchol, můžete se těšit výhody na Krušné či Doupovské hory nebo také na Savkovský les v čele s Krudumem nebo Krásenským vrchem.
4: Během letních prázdnin je rozhledna otevřená denně. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
7: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
4: Akademický senát fakulty má o změnách rozhodovat v září. Spojené státy 11. noc po sobě útočí na Irán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Iránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšeru, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu.
8: Sport.
4: Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajanku Lindu Fruvirtovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Do osmifinále postoupily taky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková. Naopak vypadly Laura Samson a Jana Kovač.
3: Počasí.
4: Ráno čekejte polojasno, postupně pak přibývání oblačnosti až na zataženo a k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane většinou slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na území Karlovarského kraje zatím nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Provoz je v těchto chvílích slabý.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Děti s ADHD často přijdou pozdě, ztratí pojem o čase a nebo mají pocit, že minuta trvá věčnost. Tak na to všechno se teď snaží přijít výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví. Do své studie navíc stále hledají další dobrovolníky. Právě toto téma otevřeme v dobrém ráno krátce po čtvrté na sedm, ale ještě předtím oslovíme plzeňské meteorology s dotazem na počasí a taky budeme gratulovat. No a komu? No tak to vám povíme už za malou chvíli, počkejte si na to. Je 6 hodin a 5 minut, dobré jitro.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: písničkou od Václava Neckáře jsme se dostali k 6. hodině a 12. minutě a s vámi i dnes Český rozhlas Karlovy Vary. Přejeme vám hezké ráno 22. červencové a máte-li dnes narozeniny, tak přejeme jen to nejlepší. Mohlo by vás zajímat, že mezi dnešní oslavence patří také česká herečka, houslistka a herečka Iva Bitová, která oslaví 68. narozeniny. Dalším oslavencem je český zpěvák Jaromír Majer, kterému je dnes 83 let. České herečce a zpěvačce Evě Burešové je 33 let. Jak už jste slyšeli, francouzská zpěvačka Mireille Mathieu slaví kulaté 80. narozeniny. 79. oslaví americký rockový zpěvák, písničkář a bubeník, známý jako zakládající člen skupiny Eagles, Don Henley, a americký filmový a divadelní herec William Dafoe oslaví 71. narozeniny. Také připomeňme, že v tento den roku 1978 se narodil český herec, mim a tanečník Jaroslav Čejka, který se dožil 86 let, a svátek má Magdaléna. Toto jméno souvisí s městem Magdala, nyní Migdal v Izraeli, a v hebrejštině Magdala znamená věž. Takže význam jména je pocházející z Magdaly. No a jedna z pranostik praví, Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává. No a o tom, jaké bude ve skutečnosti počasí, uslyšíte hned po další písničce. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6.18 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a tam, kde jste si zapli rádio a naladili si naše ranní vysílání, přejeme pěkné ráno s datem 22. července. A jaký bude celý ten dnešní den, co se týká počasí, tak to se teď dozvíme od meteorologa Martina Adamovského, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak jak to vypadá teď v našem karlovarském regionu?
2: Tak máme hodně chladné ráno, asi možná vůbec nejchladnější zatím teď během prázdnin. Teploty máme většinou kolem 6-7 stupňů v těch nižších polohách, dokonce v Krušných horách, v mrazových kotlinách nám někde i mrzlo po ránu a jinak panuje zcela jasno.
1: A jak se bude vyvíjet počasí pak přes den?
2: Tak teď ráno dopoledne té oblačnosti bude minimálně, většinou bude jasno, skoro jasno, pak kolem poledne od severozápadu začne přibývat, nebo už možná během dopoledne, takže postupně potom bude převažovat spíš zvětšená oblačnost, hlavně odpoledne večer, ale pršet by víceméně nemělo, pouze až potom večer, později večer očekáváme nějaký slabší déšť, přehánku v Krušných horách, ale mimo hory by víceméně zapršet dneska nemělo, nebo ta pravděpodobnost je malá, jenom někdy večer. No a teploty, bude to srovnatelné jako včera, možná malinko tepleji, takže v těch nižších polohách většinou kolem 19, maximálně 20 stupňů, na horách tak do 17 a vítr bude foukat zatím slabší, zítra už bude foukat výrazně.
1: Říká meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji za předpověď a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: pohodu přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Za 6 minut bude 6:30. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování této poruchy soustředění i zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řády, kluci.
3: Připomíná to obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stavební firmy dokončují opravu kulturního střediska v Aši. Práce trvaly 3 roky a radnice za ně zaplatí asi 174 milionů korun. Částečně pomohla dotace a na financování se taky podílely dary od místních obyvatel. V objektu budou působit i různé spolky. Karlovy Vary směnily se soukromým vlastníkem 2 pozemky u Dolního nádraží. Důvodem je připravovaná rekonstrukce Chebského mostu. Město vypořádalo majetkoprávní vztahy a může začít s přípravou projektové dokumentace opravy mostovky. V Karlovarském kraji se do programu Staráme se o zoubky zapojilo v uplynulém školním roce 21 základních škol. Péči o chrup se v nich učilo přes 1500 dětí. Výuku pro žáky zajišťují odborné týmy stomatologů a dentálních hygienistek. V této preventivní akci chce kraj pokračovat i v dalších letech. Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste. Vláda proto chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Spojené státy uvalují 50% cla na zboží z Kanady. Prezident Donald Trump tvrdí, že Kanada diskriminuje americký obchod. Kanadský premiér Mark Carney zavedení cel označil za jednostranný akt, který porušuje vzájemnou obchodní dohodu. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková se stali vicemistry světa v časovce kajak krosu. Krejčí nestačil jenom Britu Clarkovi, mezi ženami triumfovala Australanka Foxová. A počasí bude polojasno, postupně zvětšená oblačnost, místy přehánky, hlavně na horách, a teploty do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května. Dopravní nehody na území Karlovarského kraje zatím hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Souhrnný přehled zpráv a událostí nabídla Dana Jelínková a Dobré ráno pokračuje písničkou od Radka Tomáška, ale nezůstane pouze u hudby. Za chvíli se dozvíte, jaké hosty budeme mít ve vysílání, a ohlédneme se v čase zpět do minulosti v kalendáři s Petrem Jungmanem. Tak buďte s námi.

0: Dělejte to s námi, spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Přejeme vám pěkné ráno, ať už nás posloucháte kdekoliv, v práci, doma, nebo na chalupě, nebo na svých cestách. Mohlo by vás zajímat, že hostem dobrého rána bude po 7. hodině kastelán zámku Valeč na Karlovarsku Miloš Bělohlávek. S nímž si budu telefonicky povídat o tom, že by se do kostela Nejsvětější Trojice v zámeckém areálu ve Valči mohli vrátit zvony. Zámek Valeč vyhlásil sbírku na jejich obnovu a podrobnější informace se dozvíte z našeho vysílání krátce po 7:45. No a v odpoledním vysílání bude hostem ve studiu Zdeněk Dvořák, ředitel závodu mistrovství světa v motokrosu v Lokti, který se uskuteční o tomto víkendu 25. až 26. července. Takže jste-li fanoušky motokrosu, tak si nenechte ujít tuto sportovní pozvánku dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačnosti málo, kolem poledne od severozápadu přibyde a převažovat bude zvětšená oblačnost. V závěru dne se v Krušných horách pravděpodobně objeví slabší občasný déšť anebo přehánky, mimo hory pouze výjimečně. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 17 stupni. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná. Na stupni číslo 1. Za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem.
3: Breaking news from Norway, where there has been a terrifying attack.
2: Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirel Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Celkem 8 obcí a měst z Karlovarského kraje získalo dotaci na opravu německých hrobů. Šemnice u Karlových Varů opravila místní komunikaci. Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla. A dnes bude polojasno, postupně oblačno, místy občasný déšť, teploty do 21 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv s Danou Jelínkovou. Státní dotaci na opravu německých hrobů získalo celkem 8 obcí a měst v Karlovarském kraji. Jde o program, který vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Například Jáchymov opraví hrobku významného občana Georga Lindnera. Boží dar zase střechu hrobky Karla a Anny Ginterových. Dotaci 100 000 korun získalo taky Krásno na Sokolovsku. Pokračuje nezávislý starosta Krásna Josef Havel.
4: Krásno bylo královské horní město, kde bylo čistě německé obyvatelstvo, až na pár výjimek, a ještě navíc náhrobky, které chceme restaurovat, jsou jakoby z díla Viliho Ruse, což byl významný krásenský rodák, keramik, sochař a architekt. A vlastně tyhle ty náhrobky, které nám tady zůstaly, chceme zachovat pro další generace.
2: Šemnice u Karlových Varů dokončila opravu komunikace v obytné části obce. Dělníci při opravě vyměnili odvodňovací žlaby a obrubníky. Nový asfaltový povrch položili v délce zhruba 400 metrů, říká nezávislý starosta Josef Fiala.
5: V Šemnici už dlouhodobě ta oprava šemnice byla nutná. Byl ze špatný povrch, bylo vyměněno 170 metrů odvodňovacích žlabů. 120 metrů obrubníků. My máme vlastní techniku, komunální vozidlo, kde jsme si do věci udělali sami, kromě asfaltu. Ten asfalt stál asi 800 tisíc, ten bohužel se mi neumíme.
2: Obec za stavební práce zaplatila zhruba 1 000 000 korun. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Peníze by mohlo podle odhadu agentury CzechTrade získat zpět až několik set tuzemských společností. Ty můžou dohromady žádat až o 14 miliard korun. Cla zavedená prezidentem Donaldem Trumpem se dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výrobu přes zdravotnictví až po design. Ve Venezuele zemřeli 3 lidé na nákazu hantavirem. Dnes to potvrdilo venezuelské ministerstvo zdravotnictví s tím, že další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Tyto 2 případy ale nemají podle úřadu mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na výletní lodi MV Hondius. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12. Hantavirus se vyskytuje v některých oblastech v Latinské Americe.
6: Sport.
2: Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 setin sekundy rychlejší než Němec Hege.
7: Přímě jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní, věděl jsem, že nemusím jet své maximum. To je ve výsledku občas nejhorší. Třeba druhýmu momentálně ve světovém rankingu Anatolu Delosovi se to nepovedlo a 31. Takže to je přesně to, kdy člověk nechce udělat žádnou velkou chybu a chce si to v klidu pojistit.
2: Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěly v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Bára Galušková skončila. V závodech hlídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo.
3: Počasí.
2: Ráno čekejte polojasno, postupně pak přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane většinou slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezí nad Ohří na Chebsku se provádí pokládka mikrokoberce. Doprava je řízená kyvadlově.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Proč je moře slané? No tak to je otázka, kterou dnes položíme dětem v ranní anketě Ahoj Rádio, tak si počkejte na jejich odpovědi a nenechte si ujít ani hosta Dobrého rána. Zámek Valečna Karlovarsku totiž vyhlásil sbírku na obnovu zvonů do kostela Nejsvětější Trojice a já si o tom budu povídat s kastelánem zámku Milošem Bělohlávkem už zhruba za čtvrt hodinky. Je 7:05 a snad vás teď potěšíme písničkami od Petra Spálené a Lenky Filipové s Karlem Zichem. Hezký poslech a dobré jitro.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč je moře slané?
1: Protože aby bylo čisté, aby ho nikdo neupil.
2: Aby mohli tam žít ryby.
3: Protože je tam strašně moc soli.
4: Protože bylo moc soli, tak nějakou navozili do moře.
5: Nasypali tam.
6: Protože to se tam vytvořilo.
7: Proto je v rybníku jsou slabkovodní ryby a v moři jsou slanovodní.
8: Protože tam je vebinec.

0: počasí.
1: Pohodovou středu přejeme všude tam, kde ladíte Český rozhlas. Je 7:45 a v našem karlovarském regionu je jasno, ale chladno a teploty se nám pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia. Ráno a dopoledne bude oblačnosti málo, kolem poledne od severozápadu přibyde a převažovat bude zvětšená oblačnost. V závěru dne se v Krušných horách pravděpodobně objeví slabší občasný déšť anebo přehánky, mimo hory pouze výjimečně. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách od 14 do 17 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Čedasky nám právě teď hrály do noty a my vám všem přejeme pěkný den. Ladíte rádio vašeho kraje a za 9 minut bude 7:30. Do kostela Nejsvětější Trojice v zámeckém areálu ve Valči na Karlovarsku by se mohly vrátit zvony. Zabavené byly ve světových válkách ve 20. století. Národní památkový ústav na jejich obnovu vyhlásil sbírku. A já už vítám v našem vysílání po telefonu kastelána zámku Valeč Miloše Bělohlávka. Já vám přeji hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám.
0: Tak proč jste se tedy rozhodli pro obnovu zvonů?
1: Ten základní důvod je jednoduchý, protože tam chybí. A já si myslím, nebo my si myslíme, že ty zvony k historické krajině Valče, k té barokní krajině, která je prohlášená i za památkovou rezervaci, památkovou zónu, tak ty zvony a ten zvuk těch zvonů významně patří.
0: Vy se chystáte vyrobit kopie zvonů, anebo se nějak budou od těch původních lišit?
1: Bude to tak něco mezi. My budeme samozřejmě vycházet z původních předloh, to znamená z toho, jak ty zvony byly těžké, jak byly naladěné, ale co se týče výzdoby, tak tam samozřejmě půjdeme už nějakou cestou modernější, protože každá doba by tomu zvonu měla přinést to svoje, to znamená nápisy, výzdoba, to všechno by mělo reflektovat z velké části dobu, ve které zvon vzniká.
0: A kdy plánujete, že byste mohli mít ty zvony vyrobené?
1: To je samozřejmě hodně závislé na tom, jak se nám podaří plnit sbírku, ale takový náš velký sen je rok 2028, protože v září toho roku si budeme připomínat nejenom 300 let od dokončení zámeckého kostela, ale také to bude přesně 300 let od okamžiku, kdy byly do věže zavěšeny ty původní zvony.
0: Bude zavěšení předcházet například i kontrola zvonice, například trámu a podobně?
1: To je rozhodně nezbytně nutná součást, to znamená, jakmile sbírka pokročí, tak pozveme zvonaře, odborníky na historické krovy, na zvonové stolice a provedeme nějaké základní zkoušky, případně zpevnění, protože samozřejmě si nemůžeme dovolit ohrozit věž a ohrozit statiku kostela.
0: Tak zmínil jste samozřejmě sbírku, takže na závěr se ještě zeptám, kde se zájemci dozvědí podrobné informace o této sbírce?
1: Většinu informací, které jsou potřeba, najdou zájemci buď osobně u nás, anebo samozřejmě na stránkách zámku Valeč, to znamená www.zamek-valeč.cz.
0: Říká v dobrém ránu kastelán zámku Valeč na Karlovarsku Miloš Bělohlávek, se kterým jsem si povídala o sbírce na obnovu zvonů. Děkujeme za informace, přeji vám hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Březová u Sokolova postaví nový chodník podél hlavní silnice na Kamenici. Radnice teď připravuje projektovou dokumentaci na úsek od kruhového objezdu ke křižovatce Drahotín. Na stavbu chce získat evropskou dotaci. Národní památkový ústav zahajuje sbírku na obnovu dvou chybějících zvonů zámeckého kostela Nejsvětější Trojice ve Valči na Karlovarsku. Původní zvony z roku 1728 byly během dvou světových válek ve 20. století rekvírovány pro válečné účely. Zvony by se do historického areálu zámku mohly vrátit po více než 80 letech. Jenišov u Karlových Varů postaví novou cyklostezku do Počeren. Napojí se na už stávající stezku z karlovarské části Dvory do obce Počerny. Za práce zaplatí přes 10 milionů korun. Stezka bude mít asfaltový povrch a délku přes 1 kilometr. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad jejich objekty. Doteď to můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Počet mrtvých při víkendovém ztroskotání trajektu u Guajány se zvýšil na 53. S odkazem na premiéra Marka Philipse o tom informovala agentura AFP. Po možných přeživších záchranáři pořád pátrají. Ve věku 50 let zemřel norský skifař Olaf Tufte, dvojnásobný olympijský vítěz a přemožitel Ondřeje Sinka z her v Pekingu v roce 2008. Oznámila to rodina veslaře, který startoval celkem na 7 olympiádách. A počasí bude polojasno, postupně zvětšená oblačnost, místy přehánky, hlavně na horách a teploty do 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Pozor na silnici 2235 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku, máme hlášený olej na vozovce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Svatá Máří vybírá hnízda komáří, anebo v den Máří Magdalény rádo poprchává, neboť svého pána oplakává. Tak to jsou další z pranostik pro dnešní den 22. července, kdy svátek slaví Magdalény, no ale čas nám pádí o 106. Je půl osmé a dvě minuty a do vln hudebního proudu se navracíme s kapelou Olympic. Za chvíli prolistujeme noviny a také se dozvíme, zda se změnila kapela Lucie s nástupem nového zpěváka Viktora Dyka. Tak buďte s námi, hezké ráno.

0: dnešní noviny.
1: Vaším ranním společníkem a průvodcem dnešním ránem je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 5 minut bude 7:45 a to je přesně čas na přehled tisku. Středečními novinami listoval a zajímavé regionální články pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk, který je se mnou už ve studiu a kterého vítám. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem tedy píše regionální deník?
2: Městský dům kultury v Sokolově čeká rozsáhlá oprava střechy. Podle informací z regionálního deníku stavební práce začnou dnes a potrvají do konce letošního roku. Návštěvníci koncertů, divadelních představení ani dalších akcí se ale nemusí obávat omezení. Provoz kulturního domu bude pokračovat podle plánu. Oprava se bude týkat především levé části střechy historického hornického domu. Kvůli pohybu stavební techniky dojde k dočasnému omezení prostoru v ulici Odboje. Město proto žádá chodce i řidiče o zvýšenou opatrnost a respektování dopravního značení.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: V Právu se dnes dočtete o nelehkém příběhu 6leté Fenky Border Collie, který má ale šťastný konec. Původní německý majitel se chtěl Suzy zbavit a Fenka nakonec skončila v tachovském útulku špinavá, smradlavá a s kožními problémy. Tam ji adoptoval a vycvičil kynolog Jiří Feust z Tachovska. Specializovaný výcvik na vyhledávání v sutinách trval 1 a 3/4. Suzy ho úspěšně zvládla a dostala se do elitního hasičského týmu USAR. Nedávno spolu dokonce absolvovali zahraniční misi ve Venezuele, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Podrobnosti o misi se dočtete v deníku Právo na straně 16.
1: No a ještě pojďme nahlédnout do regionální přílohy Mladé fronty dnes. Tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Čeští i němečtí záchranáři pomáhali v noci na neděli 71letému českému cyklistovi, který havaroval nedaleko německého Klingentálu. Našli ho ve 11:45 ve svahu asi 4 metry pod silnicí. U muže byla první posádka záchranářů z Německa a s ohledem na vážnost předpokládaného poranění v oblasti zad se sníženou citlivostí končetin zvolila jako nejvhodnější transport do nemocnice vrtulník. Posádka německého vrtulníku byla ale v tu chvíli vytížená jiným případem. Po rychlé domluvě se zdravotnickými záchranáři z Karlových Varů proto vzlétl stroj z Líní u Plzně. Pro zraněného tedy letěl vrtulník z Líní u Plzně.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu je jasno, chladno, oblačnosti je málo, ale kolem poledne od severozápadu přibyde a převažovat bude zvětšená oblačnost. V závěru dne se v Krušných horách pravděpodobně objeví slabší občasný déšť anebo přehánky, mimo hory pouze výjimečně. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 17 stupni. Fouká slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je na stupni 1, tedy mírná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Cestičku si mezi nás našla také zpěvačka Anna K. a ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje dál. 8. hodina se přibližuje, bude to už za 10 minut a spolu s ní nás čekají zprávy, které pro vás chystá Dana Jelínková. No a jak mi prozradila, tak v nich uslyšíte například o tom, že iniciativa Zálohujme a společnost Kercher dokončili pilotní analýzu odpadu v rámci filmové přehlídky v Karlových Varech. A nebo taky to, že obvodní soud pro Prahu 7 se dnes znovu bude zabývat žalobou hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort SPD zařadil. Tak si počkejte tedy na čerstvé informace z našeho regionu i ze světa a odpoledne nevynechejte pak pořad Alex a host, který vysíláme po 13. hodině. Tentokrát bude hostem Alex Minářové rokový zpěvák, kytarista, skladatel, textař a hudební producent Robert Kodym. No a my se dozvíme například i to, jak funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Celý rozhovor s Robertem Kodymem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Welfling. Trasa povede pod Perninským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Perninkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Radioservis představuje knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Iniciativa Zálohujme a společnost Kerchr dokončili pilotní analýzu odpadu v rámci filmové přehlídky v Karlových Varech. Bakterie v jídle i špatnou hygienu odhalili hygienici v jedné z provozoven v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022 a bude polojasno, postupně oblačno, místy občasný déšť, teploty do 21 stupňů Celsia. I další zprávy má pro vás Dana Jelínková. Až 392 kilogramů odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy za jediný den ve Dvořákových a Smetanových sadech v Karlových Varech během Mezinárodního filmového festivalu. A to v rámci pilotního projektu iniciativy Zálohujme a společnosti Kerchr. Chtějí přijít na to, jestli by se odpad nedal nějak omezit. Výsledky analýzy obě skupiny zveřejnily právě v těchto dnech. Nejvíc lidé během festivalu vyhazovali nápoje obaly, jako jsou PET-lahve, nápojové plechovky a skleněné lahve, říká z iniciativy Zálohujme Lutfia Miňovská.
5: Pokud by na tyto obaly byl zaveden plošný zálohový systém, dejme tomu s modelovou zálohou 4 koruny, představovala bych jejich celková hodnota více než 215 tisíc korun. Naopak festivalových vratných kelímků bylo v celém analyzovaném vzorku nalezeno pouze 21 kusů, což potvrzuje, že finanční motivace významně ovlivňuje chování návštěvníků a omezuje množství odhozených obalů ve veřejném prostoru.
3: Organizátoři festivalu a společnost Kerchr výsledky detailně vyhodnotí a využijí je jako podklad pro přípravu dalších ročníků. Zaměří se například na rozmístění sběrných míst. Krajští hygienici při kontrole provozovny Don Kebab v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku našli v jídle velké množství bakterií. Kontroloři provozovateli dali pokutu i za další nedostatky, upřesňuje mluvčí krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Eliška Buřičová.
6: Vyšetření potvrdilo nevyhovující mikrobiologickou kvalitu odebraných pokrmů. Při kontrole jsme navíc zjistili závažné hygienické nedostatky, například porušení chladicího řetězce, nedostatečnou hygienu při přípravě pokrmů nebo nedostatky při skladování potravin.
3: Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
7: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. František Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saudskou Arábií pro civilní využití jádra. Informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Spolupráce mezi Washingtonem a Riádem na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely by měla trvat 30 let.
4: Počasí.
3: Ráno ještě čekejte polojasno, postupně pak přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Povane většinou slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Pozor na silnici 2235 u Stráže nad Ohřín na Karlovarsku, máme hlášený olej na vozovce a mezi 147. a 157. kilometrem dálnice D6 ve směru na Cheb se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zprávy z našeho regionu, z domova i ze světa skončily v 8 hodin a 5 minut a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin. Tak už za chvíli nám to poví Martin Písařík a taky připojíme informace pro vás motoristy a podíváme se na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Tak nás poslouchejte dál a užijte si písničky Co nestárnou, které máte v oblibě a kterým otevře vrátka slovenský zpěvák Pavol Habera se svou kapelou Tým. Je 8 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Pohodová muzika pro vaše pohodové ráno a ať už jste si nás naladili kdekoliv, v Karlových Varech, v Chebu, Aši, Sokolově, Mariánských Lázních nebo jinde, přejeme vám i nadále hezký poslech našeho dnešního programu. Jeho součástí je také předpověď počasí, no a tu nám přináší teď meteorologové.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a v dobrém ránu vítám meteoroložku Petru Polívkovou. Zdravím vás do Plzně, hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak řekněte, jak vypadá to celé dnešní ráno v našem karlovarském regionu?
2: Tak máme málo oblačnosti, nejvíce oblačnosti je na tom krajním severozápadě, severu, tam ta oblačnost už se k nám přibližuje a v tuto chvíli teploty se pohybují mezi 11 až 15 stupně Celsia.
0: To je tedy aktuální stav a co nás čeká přes den?
2: Slabě se nám oteplí a později večer může na horách i zapršet, jinak teď ráno bude oblačnosti málo, ale už během dopoledne ji od severozápadu začne přibývat a během dne bude převažovat zvětšená oblačnost. Srážky jsou pravděpodobnější až večer a to spíše na horách. V těch rušních horách se večer pravděpodobně objeví slabší občasný déšť nebo přehánky. Mimo hory je pravděpodobnost velmi malá, tam by měly být spíše jen výjimečně. Mělo by být zhruba o stupínek tepleji než včera, teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 18 až 21 stupni, na horách někde kolem 15 stupňů a vád bude zpočátku slabý vítr, během dne ale přechodně trošičku zesílí na mírný severozápadní o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
0: Tak to je dnešní předpověď počasí pro dnešek 22. července a pojďme ještě připojit předpověď na zítřek, jak bude?
2: Zítra bude i nadále hodně oblačnosti a bude docela foukat a opět se nám trošičku ochladí. Zítra tedy bude po většinu dne proměnlivější, ale velká oblačnost. V průběhu dne se objeví slabý občasný déšť nebo nějaká i přehánka s největší pravděpodobností spíše v Krušných horách. Jinde se mohou srážky vyskytovat, ale spíše jen výjimečně. A k večeru a večer začne oblačnost částečně ubývat a srážky ustanou. Vzhledem k oblačnosti během noci budou ty ranní teploty něco vyšší než v minulých dnech a budou se pohybovat mezi 11 až 14 stupni a potom ty nejvyšší denní nám vystoupí mezi 17 až 20 stupňů Celsia, ale jak jsem se zmínila, bude trošku foukat, zpočátku sice slabý, ale přes den opět zesílí na mírný západní až severozápadní vítr o rychlostech 3 až 6 metrů za vteřinu.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Petrou Polívkovou, moc vám děkuji, příjemný den přeji, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Odym.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: skupina Black Milk na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 7 minut bude 8:30. Pojďme se teď podívat na důležité silnice v našem kraji. Dnes to bude silnice 25 v Jáchymově. Podrobnosti nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 25 v Jáchymově opravujeme okružní křižovatku mezi ulicemi Karlovarská a třída Dukelských hrdinů. Během prací upravíme středový prstenec, položíme novou kamennou dlažbu a zlepšíme odvodnění. Omezení potrvá do září a práce vyjdou přibližně na 1 milion korun.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli, a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Stavební firmy dokončují opravu kulturního střediska v Aši. Práce trvaly 3 roky a radnice za ně zaplatí asi 174 milionů korun. Částečně pomohla dotace a na financování se taky podílely dary od místních obyvatel. V objektu budou působit i různé spolky. Karlovy Vary směnily se soukromým vlastníkem 2 pozemky u Dolního nádraží. Důvodem je připravovaná rekonstrukce Chebského mostu. Město vypořádalo majetkoprávní vztahy a může začít s přípravou projektové dokumentace opravy mostovky. V Karlovarském kraji se do programu Staráme se o zoubky zapojilo v uplynulém školním roce 21 základních škol. Péči o chrup se v nich učilo přes 1500 dětí. Výuku pro žáky zajišťují odborné týmy stomatologů a dentálních hygienistek. V této preventivní akci chce kraj pokračovat i v dalších letech. Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně roste. Vláda proto chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Do války proti Íránu zatím Spojené státy investovaly skoro 800 miliard korun. Americkým zákonodárcům to řekl ministr obrany Pete Hegseth. Oproti předchozímu veřejnému odhadu narostlo aktuální vyčíslení skoro o 170 miliard korun. Dálkař Radek Juška předvedl na atletickém mítingu v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let, skočil 818 cm. Juškovi tak na vyrovnání vlastního českého rekordu scházelo 13 cm. A počasí bude polojasno, postupně zvětšená oblačnost, místy přehánky, hlavně na horách, a teploty do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Olej na vozovce máme hlášený na silnici 2235 u Stráže nad Ohřín na Karlovarsku. Dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S námi můžete vstávat, obědvat i usínat, a konkrétně teď si užít další písničky, které jsme pro vás nachystali. A hned tu první od Marcely Holanové pošleme k svátku Magdalénám. Toto jméno souvisí s městem Magdala, nyní Migdal v Izraeli, a v hebrejštině Magdala znamená věž. Takže význam jména je pocházející z Magdaly. No a další z dnešních pranostik praví, když prší na svatou Máří Magdalénu, vzroste obilí, nebo je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. Tak Magdalénám přejeme vše nejlepší, samozřejmě, že zdravíme i vás, dnešní narozeninové oslavence, no a už za chvíli budeme soutěžit, tak buďte s námi.

0: písničkou nás pohladila slovenská hudební skupina Elán. No a já doufám, že vám Elán nechybí, abyste se pustili do soutěžení. Dnes pro vás máme pozvánku na sobotní festival Rock'n'Roll, který se uskuteční v nové roli na břehu Novorolského rybníka a nabídne nejen hudbu, ale také pestrý program pro celou rodinu. Tak o vstupenky si s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.42 na hodinách a v dobrém ránu hrajeme teď o dvě vstupenky na už 18. ročník festivalu Rock'n'Roll. Ten v sobotu 25. července od 13 hodin nabídne na břehu Novorolského rybníka skvělou hudbu, letní atmosféru, regionální pivovary i program pro celé rodiny. Na pódiu se představí Pokáč, Xindl X, Bára Zemanová a nebo punková legenda EE. Připraven je také program pro děti, které navíc mají vstup zcela zdarma. Tak právě teď s námi soutěžíte o vstupenky na telefonním čísle 221 55 37 37 a ve vysílání první soutěžící. Kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tady Jaroslav ze Stráže.
0: Já vás zdravím do Stráže. Tak pane Jaroslave, právě dnes slaví své kulaté 80. narozeniny francouzská zpěvačka Mireille Mathieu, která je známá svým charakteristickým účesem, nezaměnitelným hlasem a dlouholetou pěveckou kariérou. A my se vás, pane Jaroslave, ptáme, jaký je její typický hudební žánr, který v 60. letech odstartoval její světovou slávu? Je to rock'n'roll,

0: nebo šanzón, anebo country? Za B, to znamená šanzón, říkáte.
1: Ano.
0: Šanzón, je to tak? Ano. Je to trefa do černého, máte pravdu. Zpěvačka
1: no,
0: je
1: celosvětově
0: známá jako jedna z nejvýraznějších představitelek francouzského šanzonu. No a hned v začátku dnešního dobrého rána jsme jí taky k narozeninám blahopřáli. No a já teď gratuluji i vám k dnešní ceně, pane Jaroslave. Vstupenky jsou vaše, tak si to tam hezky užijte. Mějte se
1: hezky. Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Legendární skupinou Beatles jsme přeskočili čas 8:45 a v našem regionu je jasno, chladno, oblačnosti je málo, ale kolem poledne od severozápadu přibyde a převažovat bude zvětšená oblačnost. V závěru dne se v Krušných horách pravděpodobně objeví slabší občasný déšť anebo přehánky, mimo hory pouze výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. Fouká jen slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky, ty jsou dnes dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: Nedvědi zpívali Máme jen sebe a Vy máte nás. Za 9 minut bude 9 hodin a dobré ráno po zprávách s Danou Jelínkovou vystřídá dobré dopoledne s Ivou Kokešovou u mikrofonu. No a nezapomeňte na další prázdninový díl pořadu Zámecké léto, v němž se můžete také zasoutěžit. Začíná v 9 hodin a 45 minut. No a to byla poslední informace ode mě. Loučí se s vámi Jitka Brošková a já vám přeji krásný pohodový den.
2: No tak pus.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarské textilní centrum rozšířilo své služby. Zámek Valeč na Karlovarsku vyhlásil sbírku na obnovu zvonů do kostela Nejsvětější Trojice. V Chorvatsku se dnes setkají zástupci českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů u Splitu. A bude polojasno, postupně oblačno, místy občasný déšť, teploty do 21 stupňů Celsia. Zprávy Adana Jelínková. Karlovarské textilní centrum postupně rozmisťuje v obcích a městech své červené kontejnery. Do nich můžou lidé odkládat nepoškozené věci. Ty pak zaměstnanci centra rozstřídí a ve speciálních balíčkách putují například do armády spásy nebo do různých sociálních organizací. Centrum zatím spolupracuje s 9 obcemi a městy v kraji. Další se ale postupně přidávají, říká ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
2: Celkově jsme oslovili k dnešnímu dni asi nějaký 40 obcí. Uzavřené smlouvy máme teďka cirka s první desítkou, s druhou desítkou teďka máme takovéto administrativní kolečko a samozřejmě objíždíme další obce. Každý vlastně starosta a starostka nám na to reagují velmi pozitivně, že celý tenhle projekt je dobrý nápad.
1: Právě v těchto dnech probíhá svoz prvních zaplněných kontejnerů z 5 obcí. Lidé tam odevzdali přes 0,5 tuny oblečení. Do kostela Nejsvětější Trojice v zámeckém areálu ve Valči na Karlovarsku by se mohly vrátit zvony. Zabavené byly ve světových válkách ve 20. století. Národní památkový ústav na jejich obnovu vyhlásil sbírku. Do sbírky se může zapojit každý. Významní dárci budou mít možnost nechat odlít svá jména přímo na plášť nových zvonů. Ty budou stejné jako původní, pokračuje kastelán zámku Miloš Bělohlávek.
3: Vzhledem k tomu, že existují rekviziční protokoly, existují původní záznamy, tak my bychom rádi zvony odlili ve víceméně původních velikostech. To znamená, že ten větší zvon bude mít téměř 350 kg a ten menší, jestli se nepletu, něco kolem 170 kg.
1: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Mühl. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady teď chtějí zjistit k vyšetřování případu nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaránu. Hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Michailo Drapaty. Ten dosud vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele celé armády nově nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Změnu oznámil prezident Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci.
0: Počasí.
1: Čekejte polojasno, postupně pak přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, vane většinou slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 21 mezi Vojtanovem a Františkovými Lázněmi se opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je středa do 20. července, svátek má Magdaléna a francouzská zpěvačka Mireille Mathieu slaví 80. narozeniny. Proslavila se především svými šansony, kterými navazuje na legendární Edith Piaf. Natočila přes 1200 písní ve 12 jazycích a prodala přes 200 milionů nahrávek. Už za pár minut si řekneme víc.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: vašeho kraje Václav Neckář, 9 minut po 9. Mireille Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šansonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let a dneska 22. července slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo si publikum po celém světě, vystupovala v pařížské Olympii i americké Carnegie Hall a příští rok se vrátí do Česka.
1: Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

0: Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: No a určitě v tuto chvíli nemůže chybět jedna z nejslavnějších písní Mirej Matěje, Akropolis Adie. Na rádiu vašeho kraje, krásné dopoledne, přejeme úplně všem.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešek jsme pro vás připravili vyprávění herce Jiřího Štěpničky a bude o Jiřím Sovákovi.
2: Ano, to byla taky jedna velká silná Sováková stránka. Pomsty, ty vymýšlel neuvěřitelně, celý život je vymýšlel. Nepoužil jich moc, ale tedy ty, co použil, byly úžasný. Nějaká kolegyně kdysi dávno ještě v divadle E.F. Buriano ho něčím popudila, buď na jevišti mu něco provedla, nebo kiovíra, co. A on přemýšlel, jak by se jí pomstil. A vymyslel takovejhle úžasný blán. Říkal, já jsem věděl, že ona vždycky před výstupem na poslední chvíli se jde ještě vyčůrat. A to bylo jako záchod u jeviště, tak jsem tam před ní proběh, povolil jsem žárovku, aby byla tma, a vylez jsem ti na ten záchod takhle, dozadu jsem se postavil a čekal jsem. Ona přišla v té lobě, cvakla vypínačem, nic. No, ale už neměla čas, no tak halt zavřela dveře, vykonala potřebu, zase si nandala ty kalhotky, tu sukni dala dolů, v tom šáhla po splachovadlu a já jí podal ruku. S bábou to praštilo a pomsta byla vykonána. Jednou taky přijel z nějakého zájezdu, z nějakého natáčení, kde byli s Menšíkem, a říkal, podařilo se mi pomstit se Menšíkovi. A pám jak? Vylezli jsme na letiště, já tam měl zaparkovaný auto, tak jdu k němu, Menšíkem mě přiběhne a říká, je, ty tu máš auto ve mně. A já povídám, kopsi.
3: Menšíkovi, a nebevni, Jirko, já mám 8 dětí.
2: Tak ať tě nosej. A on je.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
4: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, za 4 minuty bude 9:30. Středoškoláci se na 14 dní stanou součástí výzkumných týmů na Západočeské univerzitě v Plzni. Dozví se něco o kvantových materiálech nebo výpočtech a navíc dostanou zaplaceno. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Plzeňský Prazdroj láká na Pivovarské nádvoří, kde dnes zahraje skupina X-Cover. Začátek koncertu je v 8 hodin, areál se otevírá už v 18 hodin. V Hartmanické synagoze vystoupí od 19 hodin MLP komorní orchestr. V Plzni pokračují večery vážné hudby v Proluce. Dneska vystoupí trio Podagro, které nabídne barokní hudbu. A dále uslyšíte kvintet členů České filharmonie a jejich hostů. Koncerty začnou od 19 hodin. Zámek Mlázovy láká na výstavu Pošumavská krajina, lidé a květina. Uvidíte portréty, vazby ze sušených květin a další díla od lokálních tvůrkyň. Městské muzeum a galerie Nepomuk zve na mezigenerační projekt umělecké rodiny Úzce spjaté s Nepomukem. Výstava Stopy, otisky času v tvorbě rodiny Bohnelů trvá do 13. září. Noblesní budovu Františkolázeňských císařských lázní si můžete prohlédnout od 16 hodin. Místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Pavlík. No a Sokolovské kulturní léto pokračuje od 17 hodin koncertem v parku u bazénu, kde zahraje kapela MK3. Takové jsou naše tipy pro volný čas s datem 22. července. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv. Teď pro vás máme skupinu Krištof. Život je krásný.

0: doby, jak žil, bych rád.
1: Rádio vašeho kraje a Pavel Bobek, 9:45. Ještě dvě upozornění: ve 9:45 začíná Zámecké léto a po 10. hodině bude dneska naším dopoledním hostem dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová. Teď pojďme na akademickou půdu. V rámci programu Léto s vědou nabídla Západočeská univerzita v Plzni 16 středoškolákům dvoutýdenní placenou stáž. Mohli se přihlásit do vědeckého týmu výzkumného centra Nové technologie, ale také na některé technicky zaměřené fakulty.
2: Jste přednášku nahoře na téma grafenový vrstev.
3: Ve výzkumném centru Nové technologie vysvětluje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová středoškolákům kvantové materiály.
2: A grafenový vrstev je třeba analyzovat na elektronovém mikroskopu.
3: Do Léta s vědou se letos zapojila studentka prvního ročníku 4. gymnázia Adéla.
4: Mě motivovalo to vyzkoušet si vědu v praxi a poznat nejnovější přístroje a laboratoře. Hodně mě toto prostředí motivuje.
3: V laboratoři je i Vojta.
5: Vždycky jsem chtěl vědět, co se to poprvé děje. Člověk tady vidí ty budovy, ví, že je tady nějaký výzkum, ale nikdy se nepodívá dovnitř. A strašně mě to taky překvapilo. Ty laboratoře tady jsou neskutečný. Neměl jsem slov, když jsem to viděl.
3: Letos poprvé nabízí placené stáže kromě výzkumného centra také Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Na Fakultě aplikovaných věd se na stáž dostalo 6 středoškoláků. Učí se například pracovat s kvantovým počítačem. Placené stáže blíže popisuje zakladatel programu a ředitel pro rozvoj výzkumného centra Miroslav Holeček.
6: Zásadním problémem je, aby mladá generace, aby je to zaujalo, chytlo, aby se do toho vpravili už v tomto mladém věku, protože tam jsou nejvíc výkonní. Což dokazují i ty naše brigády, kdy loni jsme viděli, že opravdu pětice mladých lidí, které to bavilo, dokázali takové věci, že my s nimi dodneška spolupracujeme a oni už jsou pro nás významní jako partneři. A očekáváme, že s námi budou stále spolupracovat.
3: Další vzdělávací programy výzkumného centra popisuje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová.
7: Se snažíme to trošku přiblížit studentům, dokonce i v mateřských školkách, na základních školách i středních, takže pořádáme různé formy exkurzí, kdy si ty kolektivy zveme a ukazujeme jim takovou hravou formou nebo potom postupně i vzdělávací, co tu děláme a že třeba by nebylo úplně špatný, kdyby se rozhodli pro vědecký směr do budoucna, ať už střední školy nebo vysoké školy.
3: Západočeská univerzita do budoucna plánuje podobné programy vytvořit i pro humanitní obory. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého stavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Můk, Ola Můr v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane tady zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města až kvůli dětskému táboru Studánka. Celkem 8 obcí a měst z Karlovarského kraje získalo dotaci na opravu německých hrobů. Česká parlamentní delegace chce v Číně posílit vzájemné vztahy nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i obchodu. Bude polojasno, postupně oblačno, místy občasný déšť, teploty do 21 stupňů Celsia. Další zprávy s Danou Jelínkovou. Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města až kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Zdejší objekty byly postavené před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Navíc potřebují celkovou rekonstrukci. Informoval o tom náměstek primátorky Miroslava Vaněk z hnutí Karlovaráci s tím, že zatím ale není jisté, jestli Karlovy Vary tábor ve Studánce opraví. Aktuálně krajské město provozuje jediný dětský tábor ve Vladaři u Žlatic. Státní dotaci na opravu německých hrobů získalo celkem 8 obcí a měst v Karlovarském kraji. Jde o program, který vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Například Jáchymov opraví hrobku významného občana Georga Lindnera, Boží dar zase střechu hrobky Karla a Anny Ginterových. Dotaci 100 000 korun získalo taky Krásno na Sokolovsku. Pokračuje nezávislý starosta Krásna Josef Havel.
2: Krásno bylo královské horní město, kde bylo čistě německé obyvatelstvo až na pár výjimek a ještě navíc náhrobky, které chceme restaurovat, jsou jakoby z díla Viliho Ruse, což byl významný krásenský rodák, keramik, sochař a architekt. A vlastně tyhle ty náhrobky, které nám tady zůstaly, chceme zachovat pro další generace.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD pokračuje ve své cestě po Číně. Dnes celou sněmovní delegaci, včetně zástupců českých firem, čeká v Hangzhou jednání s několika předními čínskými firmami, například se zástupci internetového prodejce Alibaba nebo společností Geely Auto Group. Na sněmovní delegaci naváže příští rok návštěva ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Organizace nepovolených tanečních večírků a účast na nich se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Počítá s tím návrh zákona o klidu občanů, který schválil francouzský parlament. Informovala o tom agentura AFP. Za přímou nebo nepřímou organizaci taneční párty, o které úřady neví nebo ji zakázaly, budou hrozit až 2 roky vězení a pokuta přes 700 000 korun. Za účast by pak mohlo být až 6měsíční vězení a pokuta kolem 180 000 korun. Návrh zákona podpořili vládní blok a pravicové strany, proti byli levicoví poslanci.
1: Počasí.
0: Čekejte polojasno, postupně pak přivívání oblačnosti, k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane většinou slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Mezi 136. a 158. kilometrem dálnice D6 ve směru na Cheb se pomalu pohybuje vozidlo údržby. Uzavřený je levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dobrý den, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 10. Připravili jsme teď pro vás Petra Kotvalda a také skupinu Žentour a pak už začne dnešní dopolední setkání s dietní sestrou. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, máme 11 minut po desáté. Internet je plný nejrůznějších rad týkajících se toho, jak se máme stravovat v létě, co musíme dělat, co dělat nesmíme, a vypadá to, že když ty rady nedodržíme, takže ty prázdniny snad ani nepřežijeme. Probereme to teď s dietní sestrou Jaroslavou Kreuzbergovou. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ještě než vám dám slovo, tak já musím chtě nechtě a omlouvám se předem za ten výraz zmínit to vaše motto, které jste mi včera řekla do telefonu, když jsme se připravovali na dnešní rozhovor, tak Jarka Kreuzbergová řekla: diet je mnoho a srandy je málo. Říkala jsem si, že si to musím zapamatovat. Tak Jarko, jak je to s tím letním stravováním? Všechno se na nás valí z časopisu a z internetu a bojíme se, abychom přežili.
1: No, to vypadá, že bez těch rad člověk ani nemůže přežít. Já se strašně divím, proč moje generace se dožila tak vysokého věku, když jsme byli de facto vypuštěni na divoko. A já si pamatuju, jak třeba jsme si namazali chleba s máslem s hořčicí, na to položili dvě kosky cukru a radostně vyběhli k řece, kde jsme teda se koupali v nejrůznějším nehygienickém prostředí, a přesto pořád žijem. A je pravda, že se mnohdy bojíme zcela zbytečně. Čímž nám unikne jako opravdové ohrožení třeba, jo? A je to zbytečný. Hele, naše tělo nám strašně moc říká, co je dobře, protože když uděláme chybu, tak se nám to bleskově vrátí a tam jde o to, abychom se z té chyby poučili. A je to strašně individuální. A vůbec tažení proti cukru už mě dlouhodobě na s, jí, a aby jsme nemuseli pípat.
0: Ano. Tak jak je to s tím cukrem? Proč se o něm říká, že je to bílý zabiják?
1: No, já si myslím, že to je naprostá blbost. Je dobrý, když je cukr podložený látkami, při kterých se dobře tráví, například vitamíny skupiny B. To je fakt. No, to nakonec konců na tom chlebu bylo, že? Nicméně tedy cukr není jedovatý. Není. A mnohdy je velmi přínosný a mnohdy ho velmi potřebujeme. A jak je teď taková... Lidi potřebují cukr. Nejenom z toho důvodu, že potřebujeme bílkoviny sacharidy a cukr je sacharid, tuky, ale i z toho důvodu, že nám dělá hrozně dobře na duši. Čili když se trápíme, tak sahnout po něčem sladkým je zcela přirozené.
0: Také přece platí to, že když jsme hodně unavení po nějaké třeba těžké fyzické práci, tak pomůže něco sladkého. Je to tak?
1: Jasně, to má celé metabolické jako pozadí. My vyplavujeme zásobní glykogeny, my je tam potřebujeme zase dodat. A čím nejrychleji nebo nejefektněji než sacharidy? A je vždycky s výhodou, když máme složený polysacharid plus jednoduchý sacharid, což je třeba sacharóza, kterou vhodíme do nějakého nápoje. Je pravda, že když toho cukru máme moc, tak se nám uloží v podobě tuku. No, to je fakt. Nejdřív jde do toho glykogenu a pak všechno zásobní se uloží. Ale jak jsme vymysleli, my si myslíme, že tu přírodu obejdeme, ale neobejdeme nic. Příroda prostě má své zásady a svý pravidla a přes ty vlak nejede. Žijeme na této zeměkouli za těchto podmínek a jsou čím dál tím dramatičtější, to je pravda. Ale my tam nastrkáme umělá sladidla. Hele, a to už je něco, to už je chemie, s kterou se tělo musí vyrovnat. Ono se vyrovná. Neumřeme, neotrávíme se ani aspartamem, ani sacharidem, ani acesulfanem. Poslední dobou taková popularita erytritol, xylitol, že to neškodí. Nějaký houby v malém množství neškodí. Ale představte si, že třeba jedna pitomá plechovka dietní koly a máte tam 190-200 mg. A to nejenom s tím se musí metabolicky naše tělo vyrovnat, jako přes játra a tak dále, ale ono to ovlivňuje i náš mozek. tak si představte, že když si myslíte, že zůstanete krásný a štíhlý, což je další pitomost, která jako se prosazuje, že musíme být v každém věku štíhlí, ať máme děděnou postavu jakoukoliv, tak musíme být hubení, krásní, vysoký, s dlouhýma nohama. No, to zejména ženy, že? Ale ono se to týká i mužů. I na muže už je obrovský tlak, že teda mají mít buchty na břiše vypracované, což je taky pitomost. Nicméně, jako tyhle ty náhradní sladidla vždycky škodí, já už to říkám 30 let, určitě 30 let. Když se mi někdo zeptá, co si má dát do vody, když mu obyčejná voda nechutná a že ty bublinky jsou škodlivý, tak prosím pěkně, ne, bublinky nejsou tak škodlivý jako náhradní sladidla. Ani cukr není tak škodlivý jako náhradní sladidla a jde o přiměřené množství.
0: Ale přesto si dovolím jednu věc, jenom krátce. Když chce někdo schodit nějaké to kilo, tak by přeci jenom to sladké, ty cukry, ty sacharidy měl omezit. Vede tudy cesta, s tím musíte souhlasit, paní Kreutzbergová.
1: No, určitě. Určitě nemůže polikat zákusky, že? Mm. Jako na běžícím pásu. Ale když si dá jeden zákusek za den, tak se mu to k tomu ostatnímu jídlu jakoby sečte. A tam, když chceme hubnout, tak platí jediná zásada, má dáti dal. A teď má dáti, i myslím, že význam bílkovin se v současné době přeceňuje. Je potřeba rovnováha, to tělo potřebuje bílkoviny, tuky, sacharidy, v takovém jako vyváženém množství. A víte, jako teď konečně začínají vylízat studie, které ukazují, že bílkoviny s tukem nejsou zase až tak zdraví, jak se v poslední době říká. A že ani samostatné bílkoviny ve velkém množství nejsou tak zdravé, jak se v poslední době říká.
0: Necháme si ty bílkoviny po písničce, protože to je určitě téma, o kterém bych se chtěla bavit s dietní sestrou Jaroslavou Kreutzbergovou, a ještě dojde na alkohol a také třeba na grilování. Za chviličku, počkejte si.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje. Naším dnešním hostem je dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová. Jarko, než se ještě dostaneme k těm bílkovinám, přece jen pojďme shrnout ty nápoje. Takže slazené nápoje teď v létě. Ne, nebo ano, nebo ne. V malém množství.
1: Hele, slazený, když máte chuť na slazený nápoj, dejte tam malé množství cukru nebo medu nebo ovoce. Úplně nejideálnější je ovoce nebo nějaká ovocná šťáva. Takže když řeknu hodně naředěný džus, obyčejný, tak to není od věci. Nebo víš, asi nejlepší je čistá, pramenitá, dobrá voda. A dokonce, zase je to otázka teploty, dokonce v těch vedrech lehce schlazená, i když třeba čaj, takže je úplně na místě, takže čaj, káva, voda se šťávou, čistá bublinková, nebublinková voda. Vždycky si pamatujeme, že, nebo takové jednoduché pravidlo, na hrnek vody se šťávou, dáme dva hrnky obyčejné vody, když potřebujeme doplnit tekutiny. Tekutiny potřebujeme doplnit úměrně tomu, co vypotíme. První ukazatel, že pijeme málo, je, že máme zácpu. Jo, protože ta voda se ztrácí jinudy a my ji potřebujeme dodat. A teď si představte, že tam potřebujete dodat i ty elektrolyty, vy nepotíte jenom čistou vodu. Takže to potřebujete dohodit v jídle nebo i v pití. Takže ku podivu polévky, to už jižní národy vymysleli, studené polévky, úplně ideální. Já jsem dokonce přišla na to, že když vystydne polévka běžná naše, já nevím, hovězí vývar s nudlema, tam máte spoustu minerálů, a jíte jí v tom vedru studenou, tak to není vůbec nic proti ničemu, je to docela dobrý. Mému překvapení.
0: Ano, zeptám se vás také na pivo. Co pivko?
1: Pivko dobré. Jedno pivo, elektrolyty, úžasné. Dvě pivka, to už se začneme drbet motat a po třech pivkách, teda v mém případě, přeskakujeme lavičky, že? Ale tím chci říct, že pozor na alkohol. Jo, alkohol v podstatě, jako všichni víme, že ve vedru se nám střeba daleko rychleji a daleko hůře působí. Takže já si myslím, že úplně úžasný vynález je nealkoholické pivo, protože nemá sladkou chuť. Dodáme elektrolyty a dodáme tekutiny. A ovšem už jsem velmi skeptická nejrůznější příchutě. Víte, něco ty příchutě nese. Jo, takže jak si lidi oblíbili grepové pivo, no tak budíš, zase je to jakoby náhrada něčeho, no. Nicméně teda, to je můj osobní, osobní názor a vždycky tam hledejte tu chemii přidanou k těm tekutinám a jinak jakákoliv tekutina se počítá.
0: A když se nepřehání to množství, tak
1: alkoholu
0: a nebo těch ochucených piv, jak jste o nich před chviličkou mluvila, tak asi to také není nic proti ničemu.
1: No není, já si myslím, že není, že zase takové to dramatické tažení proti alkoholu. Moje generace si pamatuje, že když jsme byli mladí, tak jsme taky prošli jako zkušenostmi s alkoholem. Ale já si myslím, že když je něco zakázaného, takže to mladé lidi přitahuje, protože hurá, jo, je to dobrodružství úžasný. Takže já si myslím, že když to není zakázané, tak v malém množství, i když to ničí mozkové buňky, nežené alkohol, všichni víme, jak vypadá ráno opice, taková ta dobrá kocovina, a ta nám říká, hele, zase si to přehnal, mě to škodí, nepí, bude tě blbě. A člověk tak instinktivně vyhledává věci, po kterých je mu dobře. Takže většinou je to poučné a hbitě tedy přestane přehánět množství.
0: Ještě jedna věc, abychom dokončili kapitolu nápojů, káva.
1: No horku. Káva je, káva, to mě moji pacienti říkají, no já se zeptám, pijete kávu? A oni řeknou, no piju tak jako trochu, já říkám kolik? A teď, no, i dvě. Jenže jako výzkumy hovoří o tom, že 3 až 4 kávy jsou velmi přínosné a teď oni mají dopad nejenom kofein jako takový, který nás napruží, udělá nám lepší náladu a jakoby nás povzbudí, jo, a to většinou velmi potřebujeme, když už si to kafe dáváme. A zase je zajímavý, jako mladým lidem káva nechutná. Jestli je to tím, že to je hořká záležitost, já sama jsem se naučila pít kávu až daleko ve vyšším věku, do té doby mi nechutnala. A to pořád nevím, čím to je. To jsem si říkala, jako proč ta preference takhle funguje, ale funguje. Nicméně tedy káva má polyfenoly a další látky, které jsou přínosné a dokonce velmi přínosně působí na náš mozek. A dokonce jsou studie, které říkají, že pro ty, co pijí kávu, je menší výskyt diabetu druhého typu. No nejspíš si dají kafe a pak už nemají potřebu něco jíst. Je pravda, že káva zahání chuť k jídlu a je pravda, že je přínosná i našim střevům, protože pánbůh ví, proč se mikrobiomu docela líbí.
0: Takže Jarko, já nejsem vaše pacientka, přesto se zeptám, patřím do té skupiny 3 až 4 kávy denně v pořádku?
1: No naprosto v pořádku. Já bych dokonce řekla, že vám to prodlužuje mládí.
0: Naším hostem je dnes dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová.

0: Ještě chvíli s námi bude v našem dopoledním vysílání dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová. Vracím se k těm bílkovinám, které jsme slíbili na začátku. Teď jsem si přečetla, že žena jako já v tom věku 50 a něco, jedno vejce k snídani, to je strašně málo. 3 vejce k snídani bych měla sníst, což teda, Jarko, to se na mě nezlobte, ale to bych nezvládla.
1: Krom toho by vás mohl chytit žlučník.
0: Tak jak je to...
1: Pokud máte genetiku, drobet k tomu náchylnou.
0: Jak je to s těmi bílkovinami?
1: Hele, průměrně je to 1 gram na kilogram. Jeden čas bylo žádná celá 8 gramů na kilogram a já bych řekla, že zhruba 1 gram na kilogram je tak přiměřený. A když si představíte dlouhověké babičky, ať už na Moravě nebo historicky blablabla, tak žena se historicky nedostala k moc bílkovinám po 50, no to už možná byla mrtvá třeba u prvobytně pospolné společnosti, protože kdo, první se najedli muži, co něco ulovili, že náčelník, pak ty lovci, pak přistrčili něco těm mladým ženám, které si potřebovali trošku podplatit, pak tedy zbyly nějaký kosti, ke kterým se dostali starší ženy a ty se ještě rozdělili s dětma. Takže taková starší žena za tolik bílkovin jako nesehnala a musela se živit tím, co, k čemu ona se dostala. Takže k obilí, k ovoci, k zelenině a zase příroda se jí snažila udržet, takže takové starší ženě stačí málo. Čili kdybychom to vzali kolem a kolem, tak 2 vejce mají zhruba 15 gramů bílkovin, jedno vejce teda kolem těch 7. A pak záleží na tom, kolik bílkovin ujíte během dne. Musíte si uvědomit, že plnohodnotné bílkoviny jsou v živočišních potravinách, ale rostlinné potraviny též mají bílkoviny. A když se namíchají dobře, něco málo zrní, něco málo luštěnin, něco málo, já nevím, těch vajíček, která byla i pro ty starší ženy dostupné, byly vejce, protože ty našly v lese, že jo, a nikdo jim je nemohl sníst, byly u nich první, tak se dá říci, že vejce je velmi kvalitní bílkovina, velmi přínosná a kompletní bílkovina je to, jo, všechny aminokyseliny. Bílkovina, kvalita se určuje skladbou aminokyselin. Čili když sníte jedno vajíčko k snídani, k obědu si podáte, já nevím, kousek sýra, kousek masa, kousek jakoby čehokoliv, doplníte zeleninou, vitamíny, minerály, doplníte sacharidy, to znamená všechny přílohy nebo pečivo, to jsou sacharidy. No, k večeři zopakujete to tež buď jako snídaně nebo jako v oběd, tak to máte úplně dostatečné množství. Ano. Já si pamatuju vajíčkovou dietu. Jo, to bylo záchvatu žlučníku. A to nepočítám žaludeční vředy, které se občas vyskytly. Tak. Je blbý pracovat v dietologii 50 let a všechno si pamatovat. No to je úplná tragédie.
0: Tak díky, že nemusím snídat 3 vejce po ránu. Teď jsem také četla zmrzlina, dobrá, točená, smetanová hrůza. Hrůza a vlastně prostě strašně kalorická bomba.
1: Jo, ne, tak to teda není kalorická bomba. Dokonce je to jedna z pochoutek, které jsou vhodné pro diabety, když mají chuť na něco sladkého, protože jak je to studený, tak ty sacharidy stoupají do krve pomalu. Má to takzvaný nízký glykemický index. Vy se tam vystavujete jediné věci. Když je ten automat na tu zmrzlinu blbě umytý, lajdácky umytý, tak tam může sedět nějaká dobrá salmonela. A to máte hned po kalorické bombě, protože se tak pročistíte dlouho nebo v delší dobu nebudete moci jíst a opravdu strávíte na toaletě dost času a krom toho k ní poběžíte hodně rychle, tak to máte i s pohybem.
0: Právě v souvislosti s touhletou, s touhletou informací o té zmrzlině smetanové jako kalorické bombě, tam byla jako náhrážka prostě rozmixovat kotyč, do toho dát zmrzlé jahody, no ale to se na mě nezlobte, to není zmrzlina. Taková, jakou bych si chtěla dát, kotyč s jahodami.
1: Jasně,
0: rozmixovaný.
1: Ono je to dobrý. Ne, že ne. Ale asi ten kotyč neponesete v rozstavené podobě v kabelce, když jdete na nějakém festivalu nebo okolo stánku se zmrzlinou.
0: Tak a úplně poslední věc, kterou jsme
1: slíbili. Tomu říkám hraběcí rady.
0: Jarko, posledních pár informací a dobrých rad na to zdravé grilování. Lze vůbec udělat grilování zdravé?
1: No, asi jde. Nevím, jestli je to pořád grilování, protože víte, když si dáme dobře připálený buřt, tak nám nejspíš bude drobet blbě, anebo taky ne. Totéž je s dobře nagrilovanou kotletou. Je to prostě způsob přípravy jídla. A zdraví je to, dokud to zase namixujete, jo? Dokud tam máte kousíček té kotlety, i když je drobet tučná, protože co si budeme povídat, ten tuk je tam nejdobrejší, že? Protože když vygrilujeme libový maso, tak bude trošku houževnatý. No a když k tomu přidáme zeleninu a možná kousíček chleba hodně dobrýho, tak to máte úplně vyvážený, ale jinak teda pochopitelně většinou je to přepálený a když to není přepálený, tak to můžete rovnou udělat na pánvi, možná k tomu jenom si takový oheň.
0: Právě, a když se na té grilovačce sejdete s lidmi, které máte rádi, tak je to potom pohoda a to taky potřebujeme.
1: Ježíši, ani nemluvte, protože víte, to nejcennější, co člověk v životě má, co ho nejvíc potěší, úplně nejvíc potěší, tak jsou dobrý vztahy. Ale tak je to to nejsložitější, protože vycházet s někým druhým a jako jít na win-win, to znamená na kompromis. Jo, to je umění, to je dřina, ale já si myslím, že to stojí za to, že jako víc než láska v životě není.
0: Já už nemám, co bych dodala. Naším dnešním hostem byla dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová. Mějte se moc krásně a budeme se na vás příště těšit.
1: Já se budu taky těšit. Naschledanou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

se bude muset do konce roku vystěhovat. Město budovu opraví a přestaví na městské byty. Dobrovolnice ze spolku Kultivary proto pořádají pravidelná herní odpoledne, při kterých poznávají místní obyvatele a zjišťují, jakou pomoc budou potřebovat. Víc uslyšíte po písničce.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program. Máme 11:15. Spolek Kultivary pořádá u ubytovny Drahomíra v Karlových Varech pravidelná herní odpoledne pro děti i jejich rodiče. Společné hry a tvoření pomáhají dobrovolnicím navázat kontakt s obyvateli a získat jejich důvěru. Přibližně 100 obyvatel ubytovny se bude muset do konce roku vystěhovat, protože město začne budovu přestavovat na městské byty. Dobrovolníci proto taky zjišťují, jakou pomoc budou místní potřebovat.
1: Ještě tady, ty jsem vyhrál dvakrát.
2: Herní odpoledne pořádá spolek Kultivary. Dobrovolnice pro děti připravili míčové i společenské hry a také výtvarnou dílnu.
3: A nechceš dělat ty ptáčky?
1: Tak jo.
3: Budu mít pak i pohybující dva.
1: Vezmeme na to barvy.
2: Na setkání chodí také pravidelně bratři Michal a Tomáš.
4: My se nechceme odstěhovat z těch varů, protože tady je to dobrý.
2: Jednou z dobrovolnic, které herní odpoledne organizují, je Kateřina Rígrová.
5: Ubytovnu bude město zavírat ke konci tohoto roku. Bydlí tady kolem 100 lidí, z toho nějakých 20 až 30 dětí. My sem teď chodíme věnovat se dětem. Snažíme se aspoň dvakrát do měsíce tady být a vlastně s těma dětma strávit nějaký kvalitní čas.
2: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
5: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází, co by jim třeba mohlo pomoct, co prostě potřebujou.
2: K Tomášovi a Michalovi se během odpoledne připojila i jejich maminka Iveta. Smlouvu na ubytování tu mají jen na 3 měsíce.
6: Já to mám jenom do srpna a někomu to prodlouží a nikomu ne.
2: A vy už víte, kde budete bydlet?
6: Právě, že ne, že scháníme pronájem bytu, ale je to tady moc jako drahý. Takže ještě nevím, no. Zkoušeli jsme dávat žádost na jednu ubytovnu, takže čekáme.
2: A vy chcete zůstat v Karlových Varech?
6: Jo, jo. Chci. Kvůli škole, no. Protože děti už tady mají zařízenou školu.
2: Podle Kateřiny Rígrové většina obyvatel ubytovny zatím neví, kde bude po vystěhování bydlet.
5: Město nemá kapacity na to ty lidi ubytovat někde jinde a vlastně teď neexistuje žádný plán, kam ty lidi půjdou. Je to vlastně 100 lidí, který nebude mít kde bydlet.
2: Město má s podobnou situací čerstvou zkušenost. Na jaře začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
7: Můžeme říct, že někteří z těch lidí, co tam byli ubytováni, tak o pomoc nepožádali, odešli prostě jinam, našli si své místo. Ti, kdo se na nás obrátili, že nemají kam jít, neví, jak si poradit, tak těm jsme všem nějakým způsobem pomohli. Takže podobně budeme postupovat i tady v tom případě té ubytovny Drahomíra.
2: V opravené budově vznikne zhruba 90 městských nájemních bytů. Radnice chce nabídnout především mladým rodinám a lidem z potřebných profesí. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V září začne modernizace dětské jednotky intenzivní péče nemocnice v Karlových Varech. Oprava kulturního střediska v Aši je hotová, radnice ale musí prostory ještě dovybavit nábytkem. Nad Prahou dnes v 11:30 mimořádně přeletí armádní stíhačky a bude polojasno, postupně oblačno, místy občasný déšť, teploty do 21 stupňů. Zprávy Adana Jelínková. V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech začne v září modernizace jednotky intenzivní péče na dětském oddělení. Jak potvrdil krajský radní Erik Klimeš z hnutí ANO, práce potrvají zhruba 9 měsíců a vyjdou na bezmála 31,5 milionu korun. Rekonstrukce zahrnuje kompletní modernizaci současných prostor, nové vybavení, technologie a rozvody. Chod dětské jipky bude zajištěný v náhradních prostorách. Prostory dětského oddělení letos prošly opravou zhruba za milion korun i v jeho lůžkové části. Tu finančně podpořila nadace Archa herečky Chantal Pulénové. Stavební firmy dokončují opravu kulturního střediska v Aši. Práce trvaly 3 roky a radnice za ně zaplatí asi 174 milionů korun. Částečně pomohla dotace a na financování se taky podílely dary od místních obyvatel. Kromě kulturních akcí jsou prostory v památkově chráněném objektu určené taky pro různé spolky a organizace. Budova se veřejnosti otevře v příštím roce, říká starosta Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.
2: Nyní probíhají ještě nějaké doplňkové práce, přestože tento objekt už byl předán městu Aš a současně je potřeba vybavit všechny prostory v podstatě v AKS a to bude trvat někdy do konce roku.
0: Armádní Gripeny přeletí dnes předpolednem přes hlavní město. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude od začátku srpna generálmajor Jaroslav Míka. V Iránu popravili muže obviněného v souvislosti s lednovými protesty v zemi. Oznámila to agentura Mízán s tím, že údajně spolupracoval s Izraelem, Spojenými státy a dalšími skupinami. Podle agentury popravený muž u sebe držel a vyráběl zbraně. Lidskoprávní organizace nebo disidenti kritizují iránské popravy za netransparentní a cílené proti politickým odpůrcům. V souvislosti s lednovými protesty už úřady odsoudily k smrti tisíce lidí. Demonstrace začaly na konci roku 2025. Protestující si původně stěžovali na zhoršující se ekonomickou situaci v zemi. Postupně se ale přidala hesla namířená proti vedení země.
1: Počasí.
0: Čekejte polojasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vane slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor mezi 146. a 140. kilometrem dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary se pomalu pohybuje vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přejeme vám krásné středeční dopoledne. Po zprávách jsme pro vás připravili Karla Gotta, také Michala Davida a pak uslyšíte Fouskův svět. Ten dnešní díl se jmenuje Vyznání bez líčidla.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Kouskův svět.
1: Vyznání bez líčidla. Ctím staré poctivé divadlo pro jeho stále mladou sílu a moudrost, zobrazující naše lásky, naši malověrnost, naše chyby, naši proradnost, naši víru v dobré konce. Žádné z moderních médií nenavodí nezaměnitelnou atmosféru živého divadla. Téměř intimně, z očí do očí, se měníme z diváků na spolutvůrce. Ponořujeme se do příběhů, smějeme se a teskníme. Bariéra mezi jevištěm a hledištěm se ztrácí. Slyším hlas bez nápovědy. Pojďte si s námi vyprávět o životě. Tichý šum od hlasů, vrnění sedadel, tajemné zazvonění, tma, čekání. Opona se rozevírá, vcházíme jako děti do světa fantazie. Mám pocit, že herci hrají jen pro mne. Divadlo, stejně jako chrám, je zpovědnicí pocitů. Upřímně se raduji a děkuji potleskem. Bolí mě dlaně, opona se zavřela. Ten potlesk zůstává se mnou jako vlahý jarní déšť. Dává mi odměnou povzbuzení pro cesty neklidným světem. Návštěva divadla je útěkem před spěchem a lhostejností moderní doby. Když jsem byl malý kluk, patřilo okolí divadla mezi tajemná místa dětských her. Zdravil jsem herce a měl jsem pocit, že se s nimi důvěrně znám. Chtěl bych být hercem. Svěřil jsem se po letech Martinovi Liškovi v divadelku v klubu. Usmál se Josefe, té hořká řehole. A s úsměvem dodal, ale strašně krásná, nevylečitelná jako láska. Připili jsme si velkým rumem Natálii, můzu divadelníků. Žádné divadlo nezahyne v záplavě svých atraktivnějších a agresivnějších sousedů. Divadlo, ať velké, malé, ochotnické, je zpovědí naší lidské komedie. Je pohledem do duší nás všech. Je zrcadlem, ve kterém se smějeme, stydíme i pláčeme. V lidském divadle kulisy mlčí a forbína čeká na moudrá slova. Měníme se v děti, které hledají šťastný svět. Všechno je divadlo, říkáme, ale záleží na nás, kdy hrajeme a kdy mluvíme pravdu.
0: Kouskův svět.

Za pár minut vás zavedeme ke zřícenině kostela všech svatých nedaleko hradu Rabí. Někdy je také nazýván kostelíkem na Líšné a nebo Čertovo kopito. Nenechte si ujít další díl seriálu Příběhy nejen šumavské. Posloucháte rádio vašeho kraje, 11 minut chybí do půl 12. A za chvilku vyrážíme na Šumavu.

0: Svatého Vintíře si na Šumavě spojujeme asi nejvíce s dobrou vodou u Hartmanic. Nejen proto, že se tam nachází kostel svatého Vintíře, ale nedaleko se tyčí i Vintířova skála, kde tento světec dožil jako poustevník. Jenže podle pověsti Vintíř poustevničil i vrabí v místě, kterému se říká Čertovo kopyto. Víc vám budeme teď vyprávět s Janem Dvořákem.
1: Nejen šumavské.
0: Snad každý zná hrad Rabí, naši největší zříceninu, kde měl Jan Žižka přijít o druhé oko. Hrad Rabí je sice největší zříceninou, ale nedaleko od něj je ještě jedna zřícenina. Zbytky kostela všech svatých, nazývaného také kostelík na Líšné, a nebo právě Čertovo kopyto.
2: V tomto místě měl v 11. století pobývat poustevník Vintíř. Jestli tomu tak je, jisté není, ale zůstala tu po něm alespoň studánka. Tedy, abych byl přesný, na úpatí vrchu Líšná je zbudovaná studánka, která dostala název Vintířova.
0: Co by ale mohla být pravda, je pověst o jedné krásné paně a jejím tragickém konci. Kdysi dávno v místech kostelíku žil vojvoda z Líšné. Měl krásnou dceru Štěpánku, do které se zahleděl syn prácheňského pána. Dokonce se už chystala svatba, ale nestalo se tak.
2: Objevili se tu totiž podivní hosté, kteří byli celý v černém. Velitel téhle divné bandy se do Štěpánky okamžitě zakoukal a nějakým divným kouzlem ji očaroval tak, že se za něj chtěla oddat.
0: Otci nevěsty se to moc nelíbilo, ale Štěpánka jinak nedala. A tak otec alespoň vymohl, že se dcera bude vdávat v kostelíku na Líšni, kde je oddá zdejší poustevní. To se pánu v černém a jeho bandě moc nelíbilo, že prý jen nebude oddávat nějaký žrout kořínků, bejlí, podivný bylinkář a čaroděj.
2: A že by svatý Vintíř?
0: No to asi ne. V každém případě divný černý pán si prosadil, že si přiveze svého kněze. Mezitím jeho banda nohsledů vystrnadila poustevníka z Líšně. Ten se ale nedal a snažil se všemožně dostat zpátky. A když zahlédl černého pána s ještě černějším knězem, který smrděl sírou, bylo jasno.
2: Je to banda čertů. A tak poustevník zkratkou spěchal do kostelíka. Když vběhl dovnitř, vzal do rukou dřevěný kříž a zvolal. Ve jménu božím oddělte se mě ďáblova od nevinného lidu. Otevři se země a pohleď zpátky z plozence satanovi.
0: V tu ránu se zem otevřela a začala pohlcovat všechny z plozence pekla. A protože jejich velitel Štěpánku nepustil, schvátilo peklo i ji. Dlouho poté lidé slyšeli z útrop Štěpánčino volání. To prý měla za to, že zradila svou lásku.
2: A od té doby je uprostřed kostelíku, tam, kde stával oltář na obrovském kameni, znát otisk Čertova kopyta. A dodnes se proto místu říká Čertovo kopyto.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Hana Zagorová, 2 minuty po 11:30. Za chviličku vám nabídneme ještě kalendárium. Podíváme se se zvířaty do vesmíru a také na fotbalový stadion londýnského Arsenalu. Kalendárium už po písničce. Přejeme stále krásné středeční dopoledne a příjemný poslech.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80 je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: uši.
1: Ještě vám dneska dopoledne dlužíme babské rady. Víte, jak v obchodě poznat zralý meloun a proč se vyplatí využít i jeho bílou část? To všechno vám řekne už po písničce Jarka Vykoupilová. Máme 3 minuty po 3:15.

0: Pražské rady.
1: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dvanáct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Opoziční zastupitelé v Božím daru se vzdali svých mandátů. Iniciativa Zálohujme a společnost Kerchr dokončili pilotní analýzu odpadu v rámci filmové přehlídky v Karlových Varech. Nejvíc bylo nápojových plechovek. Válka s Iránem stála Spojené státy už téměř bilion korun. A bude polojasno až oblačno, místy s deštěm, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne, Přelenka Poláková. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7. Oznámili to dnes na sociální síti Sdružení nezávislých kandidátů Boží dar 2022. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Podle nich v posledních měsících připravuje a přijímá rozhodnutí, která považují se svými dlouhodobými dopady za zásadní pro budoucnost města. Zítřejší jednání zastupitelů má na programu například bezplatnou 20-letou výpůjčku městských pozemků pro dětské lyžařské hřiště. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník Českému rozhlasu řekl, že vedení města bude dál postupovat podle zákona. Rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Až 392 kg odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy za jediný den ve Dvořákových a Smetanových sadech v Karlových Varech během Mezinárodního filmového festivalu, a to v rámci pilotního projektu iniciativy Zálohujme a společnosti Kerchr. Chtějí přijít na to, jestli by se odpad nedal nějak omezit. Výsledky analýzy obě skupiny zveřejnily právě v těchto dnech. Nejvíc lidé během festivalu vyhazovali nápojové obaly, jako jsou PET-lahve, nápojové plechovky a skleněné lahve, říká z iniciativy Zálohujme Lutfia Miňovská.
4: Pokud by na tyto obaly byl zaveden plošný zálohový systém, dejme tomu s modelovou zálohou 4 koruny, představovala bych jejich celková hodnota více než 215 tisíc korun. Naopak festivalových vratných kelímků bylo v celém analyzovaném vzorku nalezeno pouze 21 kusů, což potvrzuje, že finanční motivace významně ovlivňuje chování návštěvníků a omezuje množství odhozených obalů ve veřejném prostoru.
2: Organizátoři festivalu a společnost Kerchr výsledky detailně vyhodnotí a využijí je jako podklad pro přípravu dalších ročníků. Zaměří se například na rozmístění sběrných míst. Hackři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl. Jedno z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle úřadu mohlo posílit čínské AI služby. Americká válka s Iránem zatím Spojené státy stála desítky miliard dolarů. Při slyšení v kongresu to uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth, který poprvé od červencové eskalace konfliktu s Iránem předstoupil před zákonodárce. Přišel žádat o další miliardy na válku.
5: Ministr obrany před senátním výborem řekl, že náklady na válku proti Iránu se dosud vyšplhaly na 37,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu téměř bilion korun. Na pokračování konfliktu zároveň kongresmany požádal o dvojnásobek, tedy další téměř 2 biliony korun. Šéf Pentagonu také odhalil, že americká armáda tajně provedla Hormuzským průlivem tankery s až 500 000 barelů ropy. Slyšení provázely ostré výměny. Demokratický senátor Gary Peters označil Hegsethovo vedení za selhání. Prezident Trump mezitím oznámil, že Spojené státy už brzy zaútočí na podzemní jaderné zařízení pod horou Pickax. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Sport.
2: Po časovce čeká cyklisty na Tour de France rovinatá 17. etapa. Začne po 13. hodině. Lídrem průběžného pořadí je stále Slovinec Tadej Pogačar. Celkově druhý Belgičan Remco Evenepoel, který včera vyhrál časovku, ztrácí na obhájce titulu Pogačara přes 4,5 minuty.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 18 až 21 na horách, 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6 se v úseku Cheb-Sokolov pohybuje střídavě v obou směrech pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
0: Dobrý den, jsme v polovině 30. pracovního týdne roku 2026, je středa 22. července, svátek mají Magdalena a Magda a teď ve 12 hodin a 6 minut začínají písničky pro vás. Ano, je to tak, pořád, do kterého píšete vaše vzkazy na e-mail studio.vary@rozhlas.cz anebo můžete telefonovat i dnes až do 13. hodiny na studiovou linku 221 55 37 37. Tak vám přeji hodně štěstí, příjemný den ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. U mikrofonu Petr Čimpera, klidný poslech.

Také na úvod jste slyšeli skupinu Olympic, Nebe nad hlavou. V příjemném letním čase se taková písnička určitě hodí. Je 12 hodin 8 a půl minuty. Pořad písničky pro vás v našem vysílání naladíte každý den v pravidelném čase, vždy mezi 12 a 13 hodinou, tak také dnes 22. července. Už jsem připomněl, že svátek slaví Magda a Magdalena a my za chviličku splníme jedno písemné hudební přání a bude to právě přání ke jmeninám. Teď ještě Albano a Romina Power a písnička Liberta. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje, naše středeční vysílání. Klidný poslech.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A v našem letním vysílání posloucháte ty středeční s datem 22. července. A svátek mají dnes Magdaleny. Je tady následující písemný vzkaz ke jmeninám. Dobrý den, skvělé rádio. Prosím o zahrání skladby pro svou manželku Magdalenu Appletovou z Nové role k dnešnímu svátku. Písnička je její oblíbenou, zpívá jí Demi Roussos a jmenuje se Magdalena. Děkuji a zdraví vás František Appelt.

0: Je to tak, Magdalena Demis Rusols na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 12 hodin 18 minut, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a nám teď do písniček pro vás telefonuje Josef z Horního Slavkova a mám pocit, že opět připomeneme dnešní oslavenkyně. Josefe, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Čimpera, je to vaše Bezva rádio. A když mají dneska ty Magdaleny ten svátek, tak jim necháme zahrát písničku od skupiny Zlobte, a teď jsem zapomněl, jak se jmenujou.
0: Ano. Všechno doplníme.
1: A vše hlavně pro vás, a ať se vám daří a zase někdy naslyšenou.
0: Tak je to kapela Pestaloci, Josefe, výborná skupina a je dobře, že mají ve svém repertoáru právě písničku Magdalenka, kterou teď hrajeme všem, které jste jmenoval, a také vám do Horního Slavkova. Tak pěkný den ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, zase nám zavolejte, naslyšenou.
1: Naslyšenou, zase někdy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Without You, Maria Carey na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Krásný hlas zazněl v našem středečním vysílání. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Plníme vaše písemná a telefonická hudební přání. Dobrý den, 25. se v nové roli koná festival Rock'n'Roll. Velký hudební program, už se na něj těšíme a zdravíme do Českého rozhlasu Karlovy Vary. Těch jmén je tady požehnaně. Tak jsou to Kačka, Sunny, Terka, Linda, Mercy a Týna. A děvčata mě poprosila prostřednictvím tohoto e-mailu, abych jim zahrál zpěváka, který bude jednou z hlavních hvězd toho sobotního festivalu, a je to Pokáč, a písničku nechali na mě, tak buď mám doma kočku nebo solitér, děvčata nevím kterou, tak dáme solitér. Tak zdravíme ještě jednou Kačku, Sunny, Terku, Lindu, Mercy a Týnu.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Přesně v půl jedné posloucháte ty středeční 22. červencové u mikrofonu Petr Čimpra a velmi rád teď pozdravím naší další volající, je to Jarka ze Sokolova. Hezký den.
2: Hezký den, pane Petře, hezký den i všem posluchačům a abych to nezdržovala, sice jsem chtěla něco jiného, to jsme nenašli, tak si dáme ještě něco lepšího. A Terskope na Modžu a písničku Lady.
1: Je to krásná písnička. Mně je velmi líto, ne všechno máme, co si lidé přejí. A zejména z té světové hudební scény nejde všechno úplně dohledat. Ale vy jste vybrala skvělou kapelu a nádherný song, který se k tomu letnímu vysílání našeho rádia určitě hodí. Ano. Co říkáte, Jarko?
2: To víte, že jo.
1: Tak hrajeme pro všechny naše posluchače a především pro vás do Sokolova. Mějte se krásně, hezké odpoledne, zase zavolejte a budeme moc rádi.
2: Taky, naslyšenou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A v tomto pořadu plníme vaše telefonická a písemná přání. To následující je teď před námi. Dobrý den, zdraví vás Jiří. Chtěl bych nechat zahrát písničku od skupiny Mandraže. Ona se smála pro moji přítelkyni Magdu Maškovou. Milá Magdo, přeju ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Užij si pěkný den a posílám ti v tvém oblíbeném rádiu tvoji písničku, respektive písničku od skupiny Mandraže. Ona se smála. Tak je následující vzkaz v našem pořadu, do kterého můžete psát, telefonovat, tak jak jste zvyklí, a my jsme rádi a připraveni plnit vaše hudební přání.

0: Tak před malou chvílí do našeho vysílání telefonoval pan Pavel, přál si slyšet písničku od Pavla Bobka, jeho jmenovce, tak splníme i tohle přání. Příště, pokud si budeme povídat, pane Pavle, tak je lépe, když vás slyšíme ve vysílání, je to sympatičtější a hned víme, kdo nám telefonuje, jaké má přání. Vy jste nechal výběr na mě, Pavel Bobek má opravdu široký repertoár, tak jsem vybral písničku Víc nehledám. 12 hodin 51,5 minuty. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Za 6,5 minuty bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou, po nich začíná pořad Alex a host. Také takové byly středeční 22. červencové písničky pro vás. Jsme rádi, že nám píšete, telefonujete. Další tento pořad uslyšíte zítra ve čtvrtek 23. chvilku po 12. hodině.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Žlutice mají hotovou studii ohledně revitalizace okolí řeky Střela. Archeologové provádějí průzkum na hradě Hartenberg u Josefova na Sokolovsku. Více než 10 miliard korun vybral stát za mýtné v prvním pololetí, víc než loni. A bude polojasno až oblačno, místy občasný déšť, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ve Žluticích mají připravenou studii k revitalizaci okolí řeky Střela. Cílem je vybudovat tam sportovně relaxační park. Studie taky řeší úpravu tzv. Náplavky u řeky a propojení pěších tras. Občané města mají možnost si návrh prohlédnout na městském úřadě, říká nezávislá starostka Helena Plicová.
2: Nyní tady ho máme vystaven ve vestibulu městského úřadu, kde vždy tedy od 16 hodin každou středu lidé mohou využít takovou komentovanou prohlídku toho návrhu a dále jej tedy připomínkovat. Čili to bude vystaveno zde až do konce července.
1: Archeologové Karlovarského muzea dělají průzkum na hradě Hartenberg v Josefově na Sokolovsku. Důvodem je rekonstrukce hradního prostoru. Dvoutýdenní průzkum skončí v pátek. Pokračuje archeolog muzea Karlovy Vary Jan Tajer.
3: My jsme se vrátili do prostor, který se částečně zkoumali už před 20 lety doslova. Bylo to v sezóně 2006 a už tehdy jsme zjistili, že se tam vyskytuje zatesaný skalní příkop. Takže v této sezóně se nám ho podařilo odhalit a takový docela zajímavý nález v něm byl i nášlapný ježek.
1: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je téměř o 6% víc než za stejné období loni. Českému rozhlasu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Více než polovinu částky vybrané za půlletí podle něj zaplatili zahraniční dopravci. Většinou za jízdu po dálnicích. Nejvíce nákladních automobilů mýtný systém od začátku roku zaznamenal na dálnici D1 v úseku mezi Modleticemi a Dobravicemi. Druhý nejfrekventovanější úsek pak byl také na dálnici D1 mezi exity Brno Centrum a Brno Jih. Výstraha před silnými bouřkami v chorvatském přímoří stále platí v Dubrovnické oblasti. Vyplývá to z aktuálních informací chorvatského hydrometeorologického ústavu. V regionu hrozí bouřkové přehánky, krupovití nebo bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Před náhlými změnami počasí na Jadranu varoval v úterý i Český hydrometeorologický ústav. Po zásahu bleskem skončila v pondělí v chorvatské nemocnici česká turistka. Její stav zůstává kritický.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 6 u Horních Tašovic u Bochova na Karlovarsku. Projíždějte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii?
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk. Ano. Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl a tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem Pébecha, když mě bylo 18 a někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. Na to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak my, když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku, tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem. Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak já si to bohužel nepamatuju, když to pamatovala budu a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde na to, já jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit, tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem a to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy Jisa, introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo. Sbírka zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem ho spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se... Dobře. Tak a vy jste v minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá takové a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu.

0: Úplně jsem se zbláznil.
1: Bečvárky, říkám to správně.
0: Bečváry.
1: Bečváry.
0: A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
1: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to uklízí? Trochu náročné na úklid?
0: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
1: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
0: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
1: Rukama.
0: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
1: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky, ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší.
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže tý práce míň, ale i tý práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: doplnit kadidlo.
1: doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Opoziční zastupitelé Božího daru rezignovali na mandáty, chtějí blokovat rozhodování. Šemnice na Karlovarsku dokončuje stavbu nového multifunkčního hřiště v místní části Dubina. Ministr kultury Otto Klempíř jednal s odbory Národní galerie Praha o novém výběrovém řízení na ředitele instituce. A zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Trojice opozičních zastupitelů Božího daru na Karlovarsku rezignovala na své mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Martina Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank, zvolení za SNK Boží dar 2022, to uvedli na Facebooku. Rezignace je podle nich jedinou možností, jak se do příštích voleb pokusit zabránit zásadním rozhodnutím o převodech a zatížení městských nemovitostí. Starosta Jan Horník z uskupení Náš domov Boží dar uvedl, že situace, kdy zastupitelstvo kvůli poklesu členů pod 5 zastupitelů není ze zákona usnášení schopné, řeší s právníkem a krajským úřadem. Blíže věc nechtěl komentovat. Šemnice na Karlovarsku buduje nové multifunkční hřiště v Dubině. Stavba vyjde na necelé 3 miliony korun, z toho třetinu zaplatí dotace. Stavební práce skončí na začátku září. Pokračuje nezávislý starosta Josef Fiala.
4: Bude tady volejbal, nohybal, bude tady tenis, tady umělý povrch, tráva, bude to osvětlení na večer, takže můžou i večer si zahrát lidi. A je tady jediný prostor pro všech sedm vesnic, kde se dá budovat jakoby na rovině hřiště, kde jaký zázemí. A bude to vlastně pro všech sedm osad jediný hřiště, co tady je.
2: Na stavbu hřiště naváže příští rok rozsáhlá oprava obytné zóny v Dubině. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl pracovníkům Národní galerie Praha, aby se podíleli na přípravě nového výběrového řízení na ředitele instituce. Původní konkurs na šéfa instituce ministr v červnu zrušil.
5: Potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné, v uvozovkách náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
6: Popisuje Otto Klempíř. Pracovníci galerie budou po schůzce s šéfem rezortu kultury o nabídce ještě jednat, dodává předseda galerijních odborů Jan Vojtíšek.
7: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
6: Základní odborová organizace poslala ministrovi 10. července otevřený dopis. V něm žádá o vysvětlení jeho kroku. Kdo bude dalším ředitelem Národní galerie Praha, by mělo být jasné v lednu příštího roku. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Prudké přívalové deště na severu Chile zabili 13 lidí, 7 dalších se stále pohřešuje. Dnes o tom informovala agentura AFP. Kvůli podjemletým silnicím a rozvodněným řekám zůstává víc než 60 tisíc lidí odříznuto od světa. Úřady také varují před dalšími sesuvy půdy. Silné lijáky zničily asi 2800 domů. Vláda kvůli následkům špatného počasí v pondělí vyhlásila stav nouze.
8: Sport.
2: Vodní slalomářka Kateřina Beková obsadila v kvalifikaci mistrovství světa v Oklahoma City 8. místo. Postoupila tak do semifinále, kde ji doplní taky Amálie Hilgertová. V závodě hlídek pak Beková s Hilgertovou a Bárou Galuškovou skončily 6. stejně jako mužská sestava Jakub Krejčí, Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Kvalifikaci kajakářů dokonce Krejčí vyhrál. Do semifinále prošly také Přindiš a Prskavec.
3: Počasí.
2: Noci a zítra bude oblačno v průběhu dne, místy s občasným deštěm, hlavně na horách. K večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 u obce Horní Tašovice u Bochova na Karlovarsku se srazila dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pěkný den, teď už je 14 hodin a 5,5 minuty a ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná středeční dobré odpoledne s datem 22. července. Se zámeckým létem dnes zamíříme na jih Čech. Na jednu z tamních nepřehlédnutelných památek nás už za chvíli pozve František Kinský. Tak si nenechte ujít tuto zajímavou návštěvu. Hezké odpoledne a klidný poslech.
3: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, jsme s vámi ve 14 hodin a 11 minut. Křížem krážem po celé republice navštěvujeme se zámeckým létem každý prázdninový den naše památky. Kam zavítáme tentokrát, prozradí právě teď náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři, on přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 století. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho už vstupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pozvánky také patří k našemu odpolednímu vysílání. Ty dnešní mám pro vás ve 14 hodin a 28 minut. Noblesní budovou františko-lázeňských císařských lázní si mohou prohlédnout zájemci od 16 hodin. Místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Pavlik. Sokolovské kulturní léto pokračuje od 17 hodin koncertem v parku u bazénu, kde zahraje kapela MK3. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je pro zření nutná tma sondu do témat lidské bolesti, Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Chebská galerie 4 připravila výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava, ženský akt. A právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Fémina Dea, Lucis Umbra. Ve sklepení Sokolovského zámku mohou návštěvníci obdivovat takzvaný sokolovský poklad. Jedná se o kolekci šperků, manžetových knoflíčků a hodin z minulého století. Šperky byly nalezeny před 30 lety při výkopových pracech na dvoře zámku. A v Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Miroš Volíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a je představitelem slovenské nové vlny. Tak i dnešní nabídka od Českého rozhlasu Karlovy Vary byla poměrně pestrá. To byly tipy pro volný čas, středeční s datem 22. července. Teď máme 14:30, posloucháte Dobré odpoledne, je čas na muziku, skupina Bee Gees. Příjemný poslech.

0: 14:36, čas, kdy posloucháte středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Nedaleko Chebu si můžete projít kukuřičné bludiště. Celá trasa měří skoro 2 kilometry. Kromě labirintu cestiček je pro malé i velké návštěvníky připravená vědomostní hra. Zaměřená je právě na zajímavosti Chebska a zájem lidí je veliký.
1: Jestli se dostaneme ven pak. Zatím se nikomu nestalo, že by se ztratil.
2: Takže 2 dospělí, 1 dítě.
3: Ano. Bludišti
2: máme hru pro děti a hru pro dospělé.
4: Irena, Petr, Irenka z Plzeňska. Poprvé v bludišti kukuřičném.
5: Já už jsem byla kdysi dávno, jsem zvědavá, jaký to bude.
6: Já jsem tady ještě nikdy nebyl.
4: Irenko, těšíš se do bludiště?
7: Jo.
4: Tajenku taky budeš luštit sama?
7: Jenom s pomocí.
5: Co budem říkat, kde máme jít? Kudy?
4: Nějaké první stanoviště bychom mohli najít.
5: Aha, máme.
4: Co to je?
7: Hrad Seber.
4: Tady máš číslo 4 a je jaká barva?
7: Modrá.
4: Modrá. A je tady někde modré písmenko?
7: D.
5: Ano. Máš napsat kam?
7: Do 4. polička D.
5: Tak máme první úlovek.
8: Dobrý den.
2: Chce rozdám kartičky?
4: Tušky máte, kartičky taky.
5: Ano.
4: Nataša, Petra, Míša. Všechny jste tady odsud z Chebska. Už jste tady někdy byli?
9: My jsme tady byli v loni.
4: Byli jste tady v loni. Michalko, a líbilo se ti tady?
9: Já.
4: Jsi byla s maminkou?
10: S tatínkem.
4: S tatínkem, takže vy jste tady poprvé.
10: Já jsem tady poprvé.
4: A jinak všechny jste tady poprvé. Těšíte se?
11: Těšíme se, uvidíme, co z toho vznikne a jestli to zvládneme.
4: Tak je to tak na hodinu, hodinu a půl, plus luštění tajenky, tak uvidíme, na jaké slovo potom přijdete.
11: Budeme sami zvědaví.
4: Dominik Smitek je tady na pokladně před kukuřičným bludištěm. Jak je vysoká ta kukuřice?
12: Tak kukuřice dosahuje momentálně od 150 až do 200 cm.
4: Dominiku, aby si návštěvníci bludiště zpříjemnili to bloudění, hledají cedulky barevně označené, jsou tam i barevně označená písmena, ta doplňují do tajenky, pak jim něco vyjde a sem přijdou právě s tou vyplněnou tajenkou nebo s těmi správnými slovy.
12: V bludišti máme cedulky, kde návštěvníci sbírají písmenka, ze kterých pak vzniknou slova u té dětské tajenky, což jsou indicie k tomu, aby přišlo na 5. slovo. U dospělé tak vznikne 1 slovo a z těch písmenek následně tvoří sami 6 slov do řádku.
4: Jak je to vlastně velké, celé to bludiště?
12: Bludiště je velké 1 hektar a má různé cestičky, což jsme viděli na plánu bludiště.
4: K Irena s Irenkou a s Petrem tak se vrátili, všechno v pořádku?
6: Dost nám pomohli ostatní, kteří tam chodili a říkali, je, tady je písmenko, tak jsme si tam šli podívat taky.
13: Co jste vyluštili?
14: No, vyluštili jsme lecos.
13: Nejdřív tu dětskou teda.
15: To je správně.
14: Hurá.
5: Teda, super. To jsme dobrý. To máme radost.
13: Razítko. A dostaneš ještě, tak se sa jedno?
7: Děkuji.
13: Nemáš zač, tady dostanete ještě kukuřajdu. Tam můžete sbírat razítka z různých bludišť a mám na to odměny a to si může nechat na památku tohle.
14: Teď dospělý, to jsem
13: teď dospělý, tak co vám
14: zvědavý, no.
13: Máte to správně.
4: Povedlo se, takže bludiště stálo za návštěvu.
5: Rozhodně doporučujeme.
4: Kukuřičné bludiště je otevřeno každý den od 9 do 20 hodin. Z Chebska Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
16: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A s Nělkou jsme otevřeli středeční rozhlasové tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary, tak pokud máte inzerát ke zveřejnění, právě teď telefonujte na číslo 221 55 37 37. Rádi nabídneme váš inzerát našim posluchačům. Je tu první telefonát, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych prodal kovárnu, no, jako výheň, kovadlinu, různý kleště, nástavce do kovadliny, kovářskej svěrák, takovýhle různý věci.
3: Ano, takže
4: bych rád prodal, protože jsem se musel vystěhovat od tamtu, teď to mám různě podaný, no.
3: Dobře, takže prodáváte kovárnu, respektive vybavení do kovárny.
4: Do kovárny.
3: Jaká je požadovaná cena, nebo máte nějakou představu?
4: No, mám představu tak 35 tisíc, no.
3: 35 tisíc za tu výbavu?
4: Za všechno.
3: Asi byste potom zájemcům upřesnil všechny ty položky a kontakt na vás, prosím.
4: Tak je to 723.
3: Ano.
4: 059.
3: Ano.

0: 298.
1: A odkud nám voláte?
0: Jo. Hranice u Aše.
1: Tak Hranice, prodáváte vybavení do kovárny, požadovaná cena za ty všechny položky by byla asi 35 tisíc korun a zájemci mohou telefonovat na číslo 723 059 298.
0: I můžu možná i slevit, jo, když tak.
1: Dobře,
0: protože bych to nejradši prodal v celku. Všechno.
1: Tak to byste, upřesnil zájemcům, kteří budou telefonovat. Děkujeme za inzerát, naslyšenou, pěkný den.
0: Naschledanou, já vám děkuji.
1: Tak to byl první inzerát středečního rozhlasového tržiště. Je tu další, dobrý den.
2: Dobrý den. Já scháním a koupil bych nůši zachovalou i použitou.
1: Ano.
2: A pak nabízím na prodej morčátka.
1: Prodej morčátka.
2: A nůši. Scháním.
1: Tak abychom to upřesnili, scháníte nůši, tu byste koupil, naopak prodáváte morčátka.
2: Ano.
1: Dobře. Na jakém telefonním čísle, prosím?
2: 721 090 150.
1: A odkud nám telefonujete?
2: To Velichov.
1: Tak je to Velichov. Telefonní spojení na vás, zopakuji, 721 090 150 a jak zaznělo ve vašem telefonátu, scháníte nůši, ale naopak prodáváte morčátka. Ano?
2: Ano.
1: Tak dobře, děkujeme za zavolání, hezký den.
2: Naslyšenou,
1: tak to byl druhý inzerát středečního rozhlasového tržiště, rubriky, kterou otevíráme každý všední den, chvilku před 15. hodinou. Tak takové byly dnešní inzeráty, ty další zítra.
3: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarské textilní centrum rozmístilo kontejnery na oblečení prozatím v 9 obcích a městech v kraji. Zdravotní péči v Plané na Tachovsku rozšíří od září nová neurologická ambulance. Policie obvinila 6 lidí z korupce a praní špinavých peněz po včerejším zásahu na pražském magistrátu. A zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková. Karlovarské textilní centrum rozšiřuje služby. Oblečení můžou lidé kromě pobočky odnášet taky do červených kontejnerů. Ty jsou v současné době v 9 obcích a městech v kraji. A první kontejnery už lidé zaplnili, říká ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
5: Byl to první svoz kontejnerů z prvních 5 obcí, kde vlastně ty kontejnery byly instalovány nejdříve a podařilo se nám vyzbírat přes půl tuny v oblečení s tím, že nejvíc lidé darovali v Chebu.
4: Kontejnery budou postupně přibývat i v dalších obcích a městech v kraji. Do konce roku by se do projektu zapojili až 40 míst. Textil zaměstnanci centra rozstřídí a věci pak putují ve speciálních balíčkách například do armády spásy nebo do různých sociálních organizací. Na poliklinice v Plané na Tachovsku bude nová neurologická ambulance. Na sociálních sítích o tom informují její provozovatel i plánská radnice. Příprava ordinace trvá půl roku. V současné době už uzavírá smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
6: Dvě nově atestované neuroložky budou ordinovat od září ve druhém patře polikliniky, a to vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Od 6. srpna se můžou pacienti do ordinace telefonicky objednat. Žádanky k vyšetření a ošetření může vystavit každý praktický lékař. Z Plané Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz. Oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krajča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Autonomní agent americké společnosti OpenAI při testu unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Tam napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face, která mimo jiné poskytuje AI modely. Šéf napadené firmy uvedl, že útok byl odlišný od všech předešlých hackerských pokusů. Podle agentury Reuters únik modelu pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely umělé inteligence.
7: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Liovou po sadách 7-5 a 6-4.
7: Počasí.
4: V noci a zítra bude oblačno, v průběhu dne místy s občasným deštěm, hlavně na horách. K večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Nehoda dvou osobních aut na silnici 6 u obce Horní Tašovice u Bochova na Karlovarsku je už došetřená a odstraněná a místo zcela průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hezký dobrý den. Začnu otázkou. Patříte mezi příznivce krásných strojů? Myslím tím motorky. Pokud ano, pak jste ve správný čas na správném místě a posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Totiž naším dnešním hostem bude ředitel mistrovství světa MXGP v lokti Zdeněk Dvořák. A my vás v tomto rozhovoru zavedeme do světa motoristických závodů. Tak si poslechněte. Zajímavé povídání. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
0: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin na 12 minut posloucháte středeční Dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zdeněk Dvořák, ředitel mistrovství světa MXGP v Lokti, je naším dnešním odpoledním hostem. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, pane Dvořáku, připravujete velký motoristický podnik v Lokti. Na které dny?
1: Teďka připravujeme na mistrovství světa na sobotu a neděli, to je 25., 26., 7.
0: Laik by se zeptal, už je vše připraveno?
1: Ne, teď to je úplně největším fofru, teďka najíždějí infrontáci, najíždějí reklamy a zítra teprve najedou jezdci, dělá se na trati, dělají se reklamy. Je to teďka v největším fofru.
0: Možná by se mohl někdo zeptat, odkud jezdci přijíždějí. On velký závod se konal minulý víkend v Anglii.
1: Ano, minulý víkend v Anglii se konal taky v sobotu, neděli, zrovna tady ty GPčka, MX dvojky a tam teda jeli mistrovství světa žen a než přeplavili ten kanál, tak mu to chvilku trvalo. Takže dneska najeli v noci tyhle ty kamiony.
0: Šampionát, o kterém si povídáme, se koná tradičně v prostředí motokrosového areálu v Lokti. Tam už se začínal v 70. letech.
1: Ano, založení klubu bylo v roce 72 a jezdilo se mistrovství republiky, velká cena karolského porcelánu, krajský přebory a v 85. a 6. jsme se trošku domákli, že bychom mohli jet mistrovství světa a v 89. jsme začali připravovat tráť, to znamená, že jsme museli předělat startovní zařízení, které bylo jenom na 30, museli se na 40 udělat a vlastně podle norem FIM jsme museli připravit tu tráť.
0: Vy jste v roce 85 nastoupil do automotoklubu Loket.
1: Ano, já jsem v 85. nastoupil a v 89. jsem začal připravovat to všechno na svět.
0: Teď jste aktuálně předsedou zmiňovaného automotoklubu a zároveň ředitelem mistrovství světa MXGP. Co se skrývá pod tou zkratkou MXGP?
1: Je to vlastně mistrovství světa královských kubatur.
0: Je to největší závod u nás v České republice?
1: U nás v České republice motokrosový závod je to největší a vlastně je to druhý největší závod v České republice po GP Brnu.
0: Tak dalo by se říci, že to je nejprestižnější motoristický závod konaný na území České republiky v letošním roce. Vy jste hovořil o tom, že se jede v sobotu a v neděli, tedy 25. 26. Jak jsou rozděleny ty jednotlivé jízdy a závody? My se dostaneme také k tomu, že součástí toho celého šampionátu jsou vložené závody.
1: Ano, ano.
0: Tak jak vypadá sobotní program?
1: Vlastně v sobotu se jedou všichni. Jejich vložený závody je vlastně GPčka. Jede se nejdřív seznamovací tréninky všech kubatur, se to střídá po 15-20 minutách a odpoledne pak začnou kvalifikační závody, protože do tý hlavní závodu se může dostat jenom 40 jezdců, víc ne.
0: Když se budu chtít vypravit v sobotu do Lokte, v kolik hodin už bych tam měl být, abych viděl ty první závody?
1: No tak my vlastně v 7 hodin ráno už jedeme, volné tréninky, těch 65 a pak to jde až do odpoledne. Nejlepší ty závody by byly odpoledne, kde se jede ta kvalifikace těch MXGPček a MX2.
0: Tak a to je dobře, že říkáte a zmiňujete ty MX2. To jsou ty vložené závody.
1: Ne, MX2 to není zložené, to je hlavní závod taky. MXGP jsou velký závody, tam jsou čtyřtakty do 500 kubíků a MX2 dvojky, to je druhý světový závod a tam je to, že to jsou mladíši, kteří jedou do 23 let.
0: Tak já nejsem odborník, čerpám z vašeho webu, tam je uvedeno vložený závod MX2T, tak jsem nevěděl, možná, že jste teď vysvětlil našim posluchačům přesně ty jednotlivé části šampionátu. To je sobotní program, on potrvá až do podvečera.
1: Ano, až do 6 hodin. Mm-hmm. A tam jsou důležité ty kvalifikační ty závody. A to MX2T, to je mistrovství Evropy dvou taktů. Jo, to je vložený závod.
0: Tak říká náš dnešní host Zdeněk Dvořák, který je ředitelem mistrovství světa v Lokti a zároveň předsedou automotoklubu v Lokti, pořadatel tohoto šampionátu. Za malou chvíli si budeme povídat také o tom, kdo se účastní toho letošního významného motoristického podniku. Hello.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, Zdeněk Dvořák, ředitel mistrovství světa MXGP v Lokti, je naším dnešním hostem. My už víme, že celý šampionát se koná v sobotu 25. a v neděli 26. července. Pane řediteli, my jsme připomněli ty jednotlivé kategorie, také vložené závody, ale pojďme se podívat na stávající mládežnickou základnu. Jak je to mezi mladými? Je zájem o tento motoristický sport?
1: Já si myslím, že v té době je veliký zájem tady těch dětí, hlavně rodičů. My třeba konkrétně jedeme finále mistrovství Evropy 65 kubických centimetrů a 85. Je to vlastně ve čtyřech regionech, jako východní, západní, se jedou tady ty děti a prvních 10 postupuje do finále k nám do Lokte. To je jediný závod, který se jede u nás v Lokti. Jsou to děti do 12 let a druhý děti do 15 let.
0: Takže z těchto jednotlivých závodů se skládají ti, kteří se pak účastní toho velkého šampionátu v Lokti.
1: Ano, může jich tam být jenom 40 teda, no.
0: Máme nějaká zvučná jména mezi mládeží?
1: Tady z těch mládeží jsou momentálně si teď nespomínám, ale musím říct, že máme hlavně v Želízkově máme Julu Mikulu, který je tady z Mostecka, který nám jezdí teďka 10. místo v mistrovství světa MX dvojek, 19-letý kluk, který fakt to tam boří, teď byl v Anglii 5., což je teda úspěch, je to vlastně, říkají, novodobý Falta, Jardo.
0: A za tímhle závodníkem přijíždí diváci a publikum.
1: Musí přijít a my je všechny zveme, protože to je senzační kluk, hodnej a hodně mu fandíme.
0: A vy jste pozval naše posluchače na sobotní program 25. července. Pojďme se podívat na neděli.
1: V neděli dopoledne se jedou poslední závody 65. a 85. a vložený jenom jeden závod. Odpoledne od 1 hodiny je první závod MXGP, pak se jedou MX dvojky, opačně, musím se omluvit teda, první závod se jede MX dvojky, pak MXGP, takže v 1 hodinu, ve 2, pak ve 4 a v 5.
0: Jaké trofeje čekají na nejúspěšnější účastníky tohoto šampionátu?
1: No samozřejmě jsme se o mě museli postarat, mají nějaký vázy, křišťálový vázy a oni hlavně jezdí za týmy a ty jim dávají prize money a ty to tam mají. No.
0: A to je to podstatné.
1: Ano, přesně.
0: Tak my jsme si řekli to důležité o jednotlivých závodech, ať už v sobotu či v neděli. A teď pojďme k návštěvníkům. Když se vypravím do Lokte, kolik zaplatím vstupné?
1: Vstupně je na 2 dny 2000, je tam všechno. Na sobotu je 1400 a na neděli myslím 1800 teďka. Ty děti do 120 cm to mají zadarmo.
0: Předpokládám, že je zajištěno parkování a také občerstvení.
1: Ano, hlavní je, že máme od čtvrtka už zavřený serpentiny z bezpečnostních důvodů a je zajištěný hlídaný parkoviště hned na Jalovým dvoře a z levé strany je tábořiště, které už je teďka otevřený, kde je voda pitná, sprchy jsou tam, WC, všechno občerstvení na závodiště opět taky zajištěný, večer velká hudba ve velkým obřím stanu, disco a v 11 hodin je klasicky náš velký ohňostroj.
0: Takže takový bude doprovodný program letošního ročníku motoristického závodu šampionátu, který se koná v prostředí motokrosového areálu v Lokti. Vy ale nabízíte návštěvníkům, kromě té velké sportovní podívané, také takovou lahůdku a to je návštěvníkům depa. To se setkalo vždy s velkým ohlasem. Bude to i v letošním roce?
1: Bude to i v letošním roce. Tam je to dost takový nemilý pro ně, protože to depo si musí platit, protože promoter to vyžaduje, on z toho má peníze, aby to zase zlepšoval, ale je to pro ně připravený.
0: Tak bude to velký zážitek, nejen tedy to depo, ale především samotné závody v sobotu 25. a v neděli 26. července. Jsme ve finále, jsme v té cílové rovině řečeno sportovní terminologií v našem povídání, tak ještě připomeňte vaši webovou stránku, kde najdeme podrobné informace.
1: Najdete to na mxgploket.com.
0: A když se ohledneme za historií úplně na závěr vašeho automotoklubu, dá se říci, že tyhle závody jsou tím nejpodstatnějším, co je ve vaší režii?
1: No není moc, my furt paseme a chtěli jsme jet motokros národů, který už žádáme už od roku 2012, uvidíme, jak to dopadne, teď jsme jednali s promotérem, možná, že bychom se za 2 roky k ním dostali, ale to je úplně olympiáda motokrosová.
0: Tak ať se ta olympiáda podaří v Lokti. Mým hostem byl Zdeněk Dvořák, děkuji vám za rozhovor a vše dobré.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 15:35, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, jste ve společnosti středečního dobrého odpoledne. Ubytovnu Drahomíra v Karlových Varech čeká rekonstrukce a přestavba na městské byty. Přibližně 100 jejich obyvatel se proto bude muset do konce roku vystěhovat. Dobrovolnice ze spolku Kultivary pořádají u ubytovny pravidelná herní odpoledne pro děti i jejich rodiče. Díky společným hrám a výtvarným aktivitám se seznamují s obyvateli a zároveň zjišťují, s čím budou kvůli vystěhování potřebovat pomoci.
1: Ještě tady, jsem vyhrál dvakrát.
2: Herní odpoledne pořádá spolek Kultivary. Dobrovolnice pro děti připravili míčové i společenské hry a také výtvarnou dílnu.
3: A nechceš dělat i ptáčky?
1: Tak jo.
3: Budu mít pak i pohybující dva.
1: Vezmeme na to barvy.
2: Na setkání chodí také pravidelně bratři Michal a Tomáš.
4: My máme jeden obývák a jednu kuchyň a jeden záchod.
5: My se za chvilku budeme stěhovat.
4: My se nechceme stěhovat z těch varů, protože tady je to dobrý.
2: Jednou z dobrovolnic, které herní odpoledne organizují, je Kateřina Rígrová.
6: Ubytovnu bude město zavírat ke konci tohoto roku. Bydlí tady kolem 100 lidí, z toho nějakých 20 až 30 dětí. My sem teď chodíme věnovat se dětem. Snažíme se aspoň dvakrát do měsíce tady být a vlastně s těma dětma strávit nějaký kvalitní čas.
2: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
6: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází, co by jim třeba mohlo pomoct, co prostě potřebujou. A pak třeba ten téma to nějakým způsobem šířit dál a nebo zjišťovat, co my pro to můžeme udělat, abychom jim tu situaci nějak usnadnili.
2: K Tomášovi a Michalovi se během odpoledne připojila i jejich maminka Iveta. Smlouvu na ubytování tu mají jen na 3 měsíce.
7: Já to mám jenom do srpna a někomu to prodlouží a nikomu ne.
2: A vy už víte, kde
7: ne,
2: budete bydlet?
7: Ne, že scháníme pro nájem bytu, ale je to tady moc jako drahý. Takže ještě nevím, no. Zkoušeli jsme dávat žádost na jednu ubytovnu, takže čekáme.
2: A vy chcete zůstat v Karlových Varech?
7: Jo. Chci, kvůli škole, no, protože děti už tady mají zařízenou školu.
2: Podle Kateřiny Rígrové většina obyvatel ubytovny zatím neví, kde bude po vystěhování bydlet.
6: Tahle ubytovna patří městu Karlovy Vary a město Karlovy Vary ji taky plánuje zavřít, ale problém je v tom, že město nemá kapacity na to ty lidi ubytovat někde jinde a vlastně teď neexistuje žádný plán, kam ty lidi budou. Je to vlastně 100 lidí, který nebude mít kde bydlet.
2: Město má s podobnou situací čerstvou zkušenost. Na jaře začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
8: Můžeme říct, že někteří z těch lidí, co tam byli ubytováni, tak o pomoc nepožádali, odešli prostě jinam, našli si své místo. Ti, kdo se na nás obrátili, že nemají kam jít, neví, jak si poradit, tak těm jsme všem nějakým způsobem pomohli. Takže podobně budeme postupovat i tady v tom případě té ubytovny Drahomíra.
2: V opravené budově vznikne zhruba 90 městských nájemních bytů. Radnice chce nabídnout především mladým rodinám a lidem z potřebných profesí. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin, 45 minut čas na středeční soutěž v odpoledním vysílání. Znamená to, že už je k dispozici studiová linka 221 55 37 37 a o co dnes budete soutěžit? Letní osvěžení s pořádnou porcí zábavy. To je koupaliště Michal u Sokolova. Průzračná voda si drží vysokou kvalitu, kterou ocení rodiny s dětmi i ti, kteří si chtějí odpočinout a relaxovat. Dominantou koupaliště je jeden z nejdelších venkovních tobogánů v České republice. Nechybí velká trojskluzavka, minigolf, dětské hřiště a občerstvení. V areálu je kemp pro karavany, obytné vozy i stany. Nechybí ani dřevěné modulární domky. Veškeré informace o cenách a možnostech ubytování najdete na webu koupaliště Michal u Sokolova. A my vám dnes za správnou odpověď v naší soutěži nabízíme dvě celodenní vstupenky. Tak to je cena, kterou můžete získat za vaše soutěžení a třeba se trefíte do správné možnosti našeho dnešního odpoledního programu. Tak pojďme, dáme prostor prvnímu z vás. Dobrý den. Kdo pak je s námi? Zavěsil posluchač, posluchačka, škoda, škoda. Je tady další telefonát. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Karin ze Sokolova.
0: Karin ze Sokolova, dobrý den, vy byste to neměla daleko na koupaliště Michal, tak Karin, poslouchejte dobře, mě by tentokrát zajímalo, jaká je celková plocha vodní hladiny koupaliště Michal, víte to nebo chcete raději nějaké varianty a možnosti?
1: Radši ty možnosti, nevím co.
0: Za A 20 hektarů, za B 30 hektarů, za C 40 hektarů.
1: Usvětněme Cčko.
0: Vy říkáte Cčko 40 hektarů, Karin, není to správně, bohužel. Někdy příště naslyšenou. Tak posluchačka Karin typovala variantu C, nebyla to správná varianta a odpověď zbývají tedy za A 20, za B 30 hektarů. Pojďme dát prostor dalšímu z vás, kdo je teď na telefonu. Vítejte v našem vysílání. Halo, halo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se. Ano, Jana Mariánské Lázně.
0: Tak povídejte.
2: Mohl byste mi ještě zopakovat?
0: Paní, ano, já jsem to říkal asi čtyřikrát, tak ještě jednou ptáme se na to, jaká je celková plocha vodní hladiny koupaliště Michal. Byly tu tři možnosti za A 20 hektarů, za B 30 hektarů, za D, za C 40 hektarů, ale Cčko nebyla správná varianta, kterou vybrala Karin. Zbývají dvě možnosti, za A nebo za B.
2: Já bych řekla za B.
0: Vy byste řekla za B 30 hektarů. Je to správná odpověď. Takže vyhráváte dvě celodenní vstupenky na koupaliště Michal u Sokolova. Já vám blahopřeji za Český rozhlas.

a vydržte mi ještě na telefonu, naslyšenou, pěkný den. Tak to byla paní Jana, která s námi soutěžila a vyhrála hezkou a myslím si, že sympatickou cenu od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čas na muziku, 15 hodin a 48 minut.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: čeho je mléčná dráha?
1: Z mlhy, ze síru.
2: Z mlíka.
3: Z hvězd.
4: Z planet.
5: Z komet.
6: Z bílejch pruhů.
7: Třeba když se rozestavila slunečná soustava.
8: Třeba, že ta dráha byla rozpuštěna.
9: Z deště.
10: Z jogurtu.
11: Z bílých kamenů.
12: Z čokolády.
13: Z chleba.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Opoziční zastupitelé Božím daru se vzdali svých mandátů. Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města až kvůli dětskému táboru Studánka. Požár budovy 34 ve Zlíně je zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření a zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro město. Pokračuje nezávislá opoziční zastupitelka Božího daru Martina Poštová. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města až kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Zdejší objekty byly postavené před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Navíc potřebují celkovou rekonstrukci. Informoval o tom náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci s tím, že zatím ale není jisté, jestli Karlovy Vary tábor ve Studánce opraví. Aktuálně krajské město provozuje jediný dětský tábor ve Vladaři u Žlutic. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Velká Británie se bude podílet evropské půjčky pro Ukrajinu. Té chce 27 poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Poskytnutí půjčky pro Ukrajinu na následující 2 roky schválili prezidenti a premiéři členských států unie. Za půjčku se původně měla zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko ručit odmítly.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, v průběhu dne místy s občasným deštěm, hlavně na horách, k večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou v Chebu na křižovatce ulic Slapanská a Jesenická v městské části Háje. Dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vysílat, víte?
1: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den. Trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
3: Tam se koupe Angelika?
4: A?
3: A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychrášky nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Ale bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás jistě určitě nasměruje. Podívej se tamhle, a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju, jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme, ta nikdy nesklame, Stelinku Zázvorkovou, a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zubem. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci se mu polévalo vlažnou minerálku. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila, no tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Breno z Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji. Dovidenia.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špermová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zapřála bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houvoslepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkujem.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Naschle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschledanou.
4: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
7: v rezervě.
4: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
14: Takže smíchy jsou opravdu různé.
15: Jsou
14: ale...
15: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
14: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
15: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějí. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějí se a nevědí už čemu.
14: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
15: No to je právě
14: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Mm-hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975, jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, to což to dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě... Kuká, ale tak nějak divně, jako by týchala, nebo co, takhle asi, prosím, nepši, asi tak, prosím.
4: Pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Doby tu přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně, jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden. Aha!
3: Co je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raní mrtvícem. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žlůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, to koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humor. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohniským. Mm-hmm. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Janžurové a tohle, ale Lohniský tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Janžurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: No, to byly hezký, že jo, to
1: krásná
2: byly
1: roztomilý
2: zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošný.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohniským i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme.
3: Díky.
1: Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla. Ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste to fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvykli, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání, bezvadný prostředí.
4: To jsem rád.
8: Ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych řekl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že nechávám. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně, dáme. A mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta stranu

0: 80 dní si.
1: Soudru, ukropu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl, včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
0: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
0: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, i když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi paru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
3: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako...
3: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
3: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01104. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrá. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
3: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného,
4: no
3: pověste něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
3: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
3: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc s Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonner Wetterlaudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Rudá věž smrti u ostrova na Karlovarsku zavedla pravidelnou otevírací dobu. Centrální kotelna v Boru na Tachovsku se dočká už během léta modernizace a zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Zákon se teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pavel využil pravomoc vrátit zákon sněmovně po třetí. Je to ale poprvé, co vetoval zákon kabinetu Andreje Babiše z ANO. Národní kulturní památka Rudá věž smrti u ostrova na Karlovarsku má po několika letech pravidelnou otevírací dobu. Dřív bylo nutné se na prohlídku předem objednat. Teď je areál otevřený vždy ve středu, pátek a o víkendu od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky jsou v těchto dnech ve 13 hodin. Věž připomíná historii uranového hornictví a nucené práce politických vězňů v 50. letech minulého století. Loni převzal do své správy Národní památkový ústav, který připravuje rekonstrukci chátrajícího objektu a novou expozici. Podle správce památky Dominika Jandla by expozice měla pracovat i se zbytkovou radioaktivitou místa, která tam aktuální měření potvrdila.
3: Z hlediska návštěvnického provozu je ta radiace naprosto v pohodě. Na druhou stranu je na spoustě míst tady v areálu zvýšená oproti té přirozené, která tady je v okolí. A my to bereme jako součást té výpovědní hodnoty do budoucna. Málo které z míst vzpomínání na utrpení lidí může nabídnout i to, že to utrpení se tam dá do dneška prakticky měřit.
2: V Boru na Tachovsku začíná kompletní modernizace centrální kotelny. Tamní radnice o tom informuje na sociálních sítích. Výměna všech 30 let starých kotlů zajistí spolehlivější a úspornější dodávky tepla ve městě na desítky let. Vedení Boru už vybralo dodavatele a práce začnou ještě v létě. Na modernizaci půjde skoro 5 milionů korun. Nové kotle budou účinnější, budou mít nižší spotřebu plynu a nižší budou i náklady na jejich údržbu. Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu jí vyzvala primátorka Pavlína Špringlová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringlové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
4: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesu rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
1: Počasí.
2: Zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, hlavně na horách. K večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dejte pozor na D6 na 149. kilometru u obce Odrava ve směru na Cheb. Máme hlášené odstavené poruchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: A v tom středečním s datem 22. července vás vítá 4 minuty po 17. hodině opět David Forst. Tady jsou témata. Bludiště vysekaná v kukuřičných lánech jsou oblíbenou letní turistickou atrakcí, hlavně pro rodiny s dětmi. Na jedno z nich nedaleko Chebu vás vezmeme už za malou chvíli. Přibližně 100 obyvatel karlovarské ubytovny Drahomíra se bude muset do konce roku vystěhovat. Město budovu opraví a bude přestavovat na městské byty. Dobrovolnice ze spolku Kultivary proto pořádají pravidelná herní odpoledne, při kterých poznávají místní obyvatele a zjišťují, jakou pomoc budou potřebovat. Víc uslyšíte za okamžik. Legendární Lokecké serpentíny přivítají znovu světovou motokrosovou elitu. Pokud máte rádi špičkový sport a silné stroje na dvou kolech, tak nás poslouchejte i krátce po půl šesté. No a v Chebu začal festival pouličního divadla. Na místě je naše regionální stopařka Lucie Chládková a my se přihlásíme právě z onoho místa. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Ford.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7. Oznámili to dnes na sociální sítě Sdružení nezávislých kandidátů Boží dar 2022. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Více informací dodáme po zítřejším plánovaném jednání zastupitelů Božího daru. A jak už bylo řečeno, Karlovy Vary chystají přestavbu ubytovny Drahomíra na městské byty. Stávající ubytovnu bude muset opustit přibližně 100 lidí. Dobrovolnice ze spolku Kultivary proto pro ně pořádají pravidelná herní odpoledne. Co je důvodem, dodává jedna z dobrovolnic, Kateřina Rígrová.
2: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
3: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází, co by jim třeba mohlo pomoct.
1: Více uslyšíte právě v této hodině. Státní dotaci na opravu německých hrobů získalo celkem 8 obcí a měst v Karlovarském kraji. Například Jáchymov opraví hrobku významného občana Georga Lindnera. Boží dar zase střechu hrobky Karla a Anny Ginterových. Dotaci 100 000 korun získalo také Krásno na Sokolovsku. Až 392 kg odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy za jediný den ve Dvořákových a Smetanových sadech v Karlových Varech během Mezinárodního filmového festivalu. Jak a kolik peněz by se mohlo ušetřit, říká z iniciativy Zálohujme Lutfia Miňovská.
4: Pokud by na tyto obaly byl zaveden plošný zálohový systém, dejme tomu s modelovou zálohou 4 koruny, představovala bych jejich celková hodnota více než 215 tisíc korun.
1: Celkové výsledky využijí organizátoři pro přípravu dalších ročníků festivalu. Ve Žluticích mají připravenou studii k revitalizaci okolí řeky Střela. Cílem je vybudovat tam sportovně relaxační park. Studie taky řeší úpravu takzvané náplavky u řeky a propojení pěších tras. Občané města mají možnost si návrh prohlédnout na městském úřadě. A v Chebu dnes začal v areálu Krajinka festival Pouliční divadlo. Podrobnosti nám řekne naše regionální stopařka.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Nedaleko Chebu si můžete projít kukuřičné bludiště. Celá trasa měří skoro 2 kilometry, kromě labirintu cestiček je pro malé i velké návštěvníky připravená vědomostní hra. Zaměřená je právě na zajímavosti týkající se Chebska a zájem lidí je veliký.
1: Jestli se dostaneme ven pak.
2: Zatím se nikomu nestalo, že by se ztratil.
1: Takže 2 dospělí, 1 dítě.
3: Ano.
1: V bludišti máme hru pro děti a hru pro dospělé.
4: Irena, Petr, Irenka z Plzeňska. Poprvé v bludišti kukuřičném.
3: Já už jsem byla kdysi dávno, jsem zvědavá, jaký to bude.
5: Já jsem tady ještě nikdy nebyl.
4: Irenko, těšíš se do bludiště?
6: Jo.
4: Tajenku taky budeš luštit sama?
6: Jenom s pomocí.
3: Budem říkat, kde máme jít? Kudy?
4: Nějaké první stanoviště bychom mohli najít.
3: Máme.
4: Co to je?
6: Hrad Seberg.
4: Tady máš číslo 4 a je jaká barva?
6: Modrá.
4: Modrá. A je tady někde modré písmenko?
6: D.
3: Ano. Máš napsat kam?
6: Do 4. polička D.
3: Tak máme první úlovek.
7: Dobrý den.
1: Jste rovnám kartičky?
4: Tušky máte, kartičky taky.
3: Ano.
4: Nataša, Petra, Míša. Všechny jste tady odsud z Chebska. Už jste tady někdy byli?
6: My jsme tady byli v loni.
4: Byli jste tady v loni. Michalko, a líbilo se ti tady?
6: Já.
4: Jsi byla s maminkou?
8: S tatínkem.
4: S tatínkem, takže vy jste tady poprvé.
8: Já jsem tady poprvé.
4: A jinak všechny jste tady poprvé. Těšíte se?
9: Těšíme se, uvidíme, co z toho vznikne a jestli to zvládneme.
4: Tak je to tak na hodinu, hodinu a půl, plus luštění tajenky, tak uvidíme, na jaké slovo potom přijdete.
9: Budeme sami zvědaví.
4: Dominik Smitek je tady na pokladně před kukuřičným bludištěm. Jak je vysoká ta kukuřice?
10: Tak kukuřice dosahuje momentálně od 150 až do 200 cm.
4: Dominiku, aby si návštěvníci bludiště zpříjemnili to bloudění, hledají cedulky barevně označené, jsou tam i barevně označená písmena, ta doplňují do tajenky, pak jim něco vyjde a sem přijdou právě s tou vyplněnou tajenkou nebo s těmi správnými slovy.
10: V bludišti máme cedulky, kde návštěvníci sbírají písmenka, ze kterých pak vzniknou slova u té dětské tajenky, což jsou indicie k tomu, aby přišlo na 5. slovo. U dospělé tak vznikne jedno slovo a z těch písmenek následně tvoří sami 6 slov do řádku.
4: Jak je to vlastně velké, celé to bludiště?
10: Bludiště je velké 1 hektar a má různé cestičky, což jsme viděli na plánu bludiště.
4: K Irena s Irenkou a s Petrem tak se vrátili, všechno v pořádku?
5: Dost nám pomohli ostatní, kteří tam chodili a říkali, je, tady je písmenko, tak jsme si tam šli podívat taky.
11: Co jste vyluštili?
12: No, vyluštili jsme lecos.
11: Nejdřív tu dětskou teda?
13: To je správně.
3: Hurá, super. To jsme dobrý. To máme radost.
11: Razítko. A dostaneš ještě pexeso jedno?
6: Děkuji.
11: Nemáš zač, tady dostanete ještě kukuřajdu. Tam můžete sbírat razítka z různých bludišť a mám na to odměny a to si může nechat na památku tohle.
12: Teď dospělý, to jsem
11: dospělý, tak co vám vyšlo?
12: Zvědavý, no.
11: Máte to správně.
4: Povedlo se, takže bludiště stálo za návštěvu.
3: Rozhodně doporučujeme.
4: Kukuřičné bludiště je otevřeno každý den od 9 do 20 hodin. Z Chebska Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
15: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
14: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Je 17 hodin téměř 23 minut. Vy posloucháte odpolední frekvence Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tohle je pořad Den v kraji, ve kterém jsme vám hráli velký song Killing Me Softly with His Song od Roberty Fleck. Legendární song i v dnešní době. Jdeme k dalšímu tématu. Spolek Kultivary pořádá u ubytovny Drahomíra v Karlových Varech pravidelná herní odpoledne pro děti i jejich rodiče. Společné hry a tvoření pomáhají dobrovolnicím navázat kontakt s obyvateli a získat jejich důvěru. Přibližně 100 obyvatel ubytovny se totiž bude muset do konce roku vystěhovat, protože město začne budovu jako takovou přestavovat na městské byty. Dobrovolníci proto taky zjišťují, jakou konkrétní pomoc budou místní potřebovat.
1: Ještě tady, kdyby se vyhrál dvakrát.
2: Jo, ale.
3: Herní odpoledne pořádá spolek Kultivary. Dobrovolnice pro děti připravili míčové i společenské hry a také výtvarnou dílnu.
2: A nechceš dělat ty ptáčky?
1: Tak jo.
2: Budu mít pak i pohybující dva.
1: Vezmeme na to barvy.
3: Na setkání chodí také pravidelně bratři Michal a Tomáš.
4: My se nechceme odstěhovat z těch varů, protože tady je to dobrý.
3: Jednou z dobrovolnic, které herní odpoledne organizují, je Kateřina Rígrová.
5: Ubytovnu bude město zavírat ke konci tohohle roku. Bydlí tady kolem 100 lidí, z toho nějakých 20 až 30 dětí. My sem teď chodíme věnovat se dětem. Snažíme se aspoň dvakrát do měsíce tady být a vlastně s těma dětma strávit nějaký kvalitní čas.
3: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
5: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází, co by jim třeba mohlo pomoct, co prostě potřebujou.
3: K Tomášovi a Michalovi se během odpoledne připojila i jejich maminka Iveta. Smlouvu na ubytování tu mají jen na 3 měsíce.
6: Já to mám jenom do srpna a někomu to prodlouží a nikomu ne.
3: A vy už víte, kde
6: ne,
3: budete bydlet?
6: Ne, že scháníme pro nájem bytu, ale je to tady moc jako drahý. Takže ještě nevím, no. Zkoušeli jsme dávat žádost na jednu ubytovnu, takže čekáme.
3: A vy chcete zůstat v Karlových Varech?
6: Jo, jo. Chci. Kvůli škole, no. Protože děti už tady mají zařízenou školu.
3: Podle Kateřiny Rígrové většina obyvatel ubytovny zatím neví, kde bude po vystěhování bydlet.
5: Město nemá kapacity na to ty lidi ubytovat někde jinde a vlastně teď neexistuje žádný plán, kam ty lidi budou. Je to vlastně 100 lidí, který nebude mít kde bydlet.
3: Město má s podobnou situací čerstvou zkušenost. Na jaře začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
7: Můžeme říct, že někteří z těch lidí, co tam byli ubytováni, tak o pomoc nepožádali, odešli prostě jinam, našli si své místo. Ti, kdo se na nás obrátili, že nemají kam jít, neví, jak si poradit, tak těm jsme všem nějakým způsobem pomohli. Takže podobně budeme postupovat i tady v tom případě té ubytovny Drahomíra.
3: V opravené budově vznikne zhruba 90 městských nájemních bytů. Radnice chce nabídnout především mladým rodinám a lidem z potřebných profesí. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Alespoň na chvíli jsme vás vzali opět do devadesátek. Tohle byl DJ Bobo, Everybody, písnička, která v té době zněla snad na každé diskotéce. A my jsme vám ji nabídli teď na vlnách rádia vašeho kraje těsně před půl šestou. A teď už zamíříme do Lokte, kam se opět vrací světový motocross. Nadcházející víkend bude areál Lokeckých serpentín hostit podnik mistrovství světa MXGP. Na jedné z nejznámějších přírodních tratí v Evropě se představí nejlepší jezdci kategorie MXGP a MX2. Do našeho karlovarského studia zavítal ředitel akce Zdeněk Dvořák. A moderátor Petr Čimpera se ho zeptal například na to, kdy se závod uskuteční a jaký je jeho program.
1: Sobotu a neděli, to je 25., 26., 7.
2: Laik by se zeptal, už je vše připraveno?
1: Ne, teď to je úplně největším fofru, teďka najíždějí infrontáci, najíždějí reklamy a zítra teprve najedou jezdci, dělá se na trati, dělají se reklamy, je to teďka v největším fofru.
2: Možná by se mohl někdo zeptat, odkud jezdci přijíždějí, on velký závod se konal minulý víkend v Anglii.
1: Ano, minulý víkend v Anglii se konal taky v sobotu neděli, zrovna tady ty GPčka, MX2 a tam teda jeli mistrovství světa žen a než přeplavili ten kanál, tak mu to chvilku trvalo, takže dneska najeli v noci tyhle ty kamiony.
2: Šampionát, o kterém si povídáme, se koná tradičně v prostředí motokrosového areálu v Lokti. Tam už se začínal v 70. letech.
1: Ano, založení klubu bylo v roce 72 a jezdilo se mistrovství republiky, velká cena karolského porcelánu, krajský přebory a v 85. a 6. jsme nějak se trošku domákli, že bychom mohli jet mistrovství světa a v 89. jsme začali připravovat tráť, to znamená, že jsme museli předělat startovní zařízení, které bylo jenom na 30, museli se na 40 udělat a vlastně podle norem FIM jsme museli připravit tu tráť.
2: Jste v roce 85 nastoupil do automotoklubu Loket.
1: Ano, já jsem v 85. nastoupil a v 89. jsem začal připravovat to všechno na svět.
2: Teď jste aktuálně předsedou zmiňovaného automotoklubu a zároveň ředitelem mistrovství světa MXGP. Co se skrývá pod tou zkratkou MXGP?
1: Je to vlastně mistrovství světa královských kubatur.
2: Je to největší závod u nás v České republice?
1: U nás v České republice motokrosový závod je to největší a vlastně je to druhý největší závod v České republice po GP Brnu.
2: Tak dalo by se říci, že to je nejprestižnější motoristický závod konaný na území České republiky v letošním roce. Vy jste hovořil o tom, že se jede v sobotu a v neděli, tedy 25. 26.
1: V sobotu jedou všichni. Její vložený závody je vlastně GPčka. Jede se nejdřív seznamovací tréninky všech kubatur, se to střídá po 15-20 minutách a odpoledne pak začnou kvalifikační závody, protože do té hlavní závodu se můžou dostat jenom 40 jezdců. V 7 hodin ráno už jedeme volný tréninky, těch 65 a pak to jde až do odpoledne. Nejlepší ty závody by byly odpoledne, kde se jede ta kvalifikace těch MXGPček a MX2.
2: Pojďme se podívat na neděli.
1: První závod se jede MX2, pak MXGP, takže v 1 hodinu, ve 2, pak ve 4 a v 5.
3: Den v kraji. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je to prostý.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: A kulturní léto v Karlovarském kraji je v plném proudu a právě dnes v Chebu v areálu Krajinka začal divadelní pouliční festival Letní bláznění. Přímo na místě je naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, dobrý den, stojíš ještě pevně nohama na zemi, anebo už se nám hlásíš hlavou dolů?
3: Krásné odpoledne. Akrobaté už mě lanařili, abych se trochu odvázala a podívala se na svět z výšky hlavou dolů. Ale asi bych posluchačům nedokázala nasnít atmosféru, ale jenom své pocity a strach. Sice každou chvilku uhýbám žonglérům na jednokolkách a trnu, jestli mi do náruče nepřistane lektor nebo účastník akrobatických workshopů, ale na zemi je mi teď momentálně lépe.
2: Ty jsi zmínila workshopy, jaký je tady program festivalu a co vše na něm návštěvníci můžou vidět?
3: Ano, přesně tak, Davide. Celý tenhle festival je postavený na tom, že diváci nezůstávají jen pasivně sedět v hledišti. Už od dnešního odpoledne, právě teď, tady startují otevřené workshopy, kde si každý může vyzkoušet chůzi na chůdách, žonglování nebo základy závěsné akrobacie. Je to ideální příležitost, jak otestovat svoji vlastní rovnováhu a zjistit, že gravitace občas nezná bratra. Samotný program pak až do soboty 25. nabízí to nejlepší z české scény, nového cirkusu a pouličního umění. Přes den jsou tu v areálu připravené interaktivní herny a pohádky pro nejmenší a večery potom patří úchvatným celovečerním představením pro dospělé publikum.
2: A to zní jako skvělý tip na rodinný výlet, předpokládám ale, že pro rodinné rozpočty to bude celkem náročný zážitek. A nebo naopak, pletu se?
3: Naštěstí se pleteš a mám pro peněženky našich posluchačů výbornou zprávu. Pořadatelé z Kulturního centra Svoboda drží tradici symbolického vstupného, které činí pouhých 50 korun. Za takovou nálož špičkové kultury je to v dnešní době až neuvěřitelné. Akce je tak přístupná opravdu každému.
2: A pokud tedy teď posluchači startují auta a míří směr Cheb, na co by se měli připravit z hlediska dopravy?
3: Areál Krajinka leží přímo v podhradí, takže z historického centra Chebu je to příjemná a krátká procházka. Všem řidičům ale důrazně doporučuji nechat auto na záchytných parkovištích na okraji centra. Nezkoušejte parkovat přímo u řeky pod hradem. Kapacita tam totiž nestačí a chebská městská policie tady rozhodně nemá festivalové prázdniny. Podrobný program na všechny 4 dny najdou zájemci na webu Kulturního centra Svoboda.
2: Lucko, děkujeme za informace. Přejeme bezpečný návrat do redakce. Ještě se to tam chviličku užij a zase příště naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Já si dovolím říct, že dnes počasí v Karlovarském kraji bylo takové všelijaké, chvilku sluníčko, chvilku zamračeno, tak jak to bude dál s počasím, to se dozvíme od Petry Polívkové z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Mám na telefonu právě Petru. Petro, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Podvečer.
1: Petro, zeptám se tady na počasí dnes večer a v noci a rovnou se ptám i na zítřek, jak bude. Bude to podobné jako dnes nebo úplně jiné?
2: Bude to podobné jako dnes. Bude hodně oblačnosti, i když teď večer se může oblačnost přechodně částečně protrhat a bude tedy přechodně i polojasno, ale během noci se zase zatáhne a bude většinou oblačno. A v Krušných horách může se objevit i slabší občasný déšť nebo nějaká přeháňka. Mimo ty hory zaprší spíše jen výjimečně. A vzhledem k oblačnosti nebudou ty teploty klesat tak nízko jako dnes a budou se pohybovat mezi 13 až 10 stupni Celsia. A zítra bude také spíše více oblačnosti. Očekáváme proměnlivější, ale stále ještě velkou oblačnost. V průběhu dne se v Krušných horách pravděpodobně objeví slabý občasný déšť nebo přeháňka, ale jinde budou srážky opět spíše jen výjimečně. A k večeru se nám postupně začne počasí vylepšovat a bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty nebudou moc stoupat a většinou se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, takže jeden z nejchladnějších dnů tohoto týdne, ale vzhledem k tomu, že bude poměrně foukat a to mírný vítr o rychlostech 3 až 6 metrů za vteřinu, budou ty teploty pocitově ještě o něco nižší, ale blízká se na lepší časy, od pátku se nám bude oteplovat.
1: To je důležitá informace, Petro. Díky za ní, díky samozřejmě za kompletní výhled o počasí. Mějte se krásně a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Dlaní jednu svých řas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarské textilní centrum rozšířilo své služby. Šemnice na Karlovarsku dokončuje stavbu nového multifunkčního hřiště v místní části Dubina. 6 lidí a 2 firmy obvinili policisté po včerejším zásahu na pražském magistrátu a zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarské textilní centrum postupně rozmisťuje v obcích a městech své červené kontejnery. Do nich můžou lidé odkládat nepoškozené věci. Ty pak zaměstnanci centra rozstřídí a ve speciálních balíčkách putují například do armády spásy nebo do různých sociálních organizací. Centrum zatím spolupracuje s 9 obcemi a městy v kraji. Další se ale postupně přidávají, říká ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
2: Celkově jsme oslovili k dnešnímu dni asi nějaký 40 obcí. Uzavřené smlouvy máme teďka cirka s 1. desítkou, s 2. desítkou teďka máme takovéto administrativní kolečko a samozřejmě objíždíme další obce. Každý vlastně starosta a starostka nám na to reagují velmi pozitivně, že celý tenhle projekt je dobrý nápad.
0: Právě v těchto dnech probíhá svoz prvních zaplněných kontejnerů z 5 obcí. Lidé tam odevzdali přes 0,5 tuny oblečení. Šemnice na Karlovarsku buduje nové multifunkční hřiště v Dubině. Stavba vyjde na necelé 3 miliony korun, z toho třetinu zaplatí dotace. Stavební práce skončí na začátku září. Pokračuje nezávislý starosta Josef Fiala.
3: Bude tady volejbal, nohybal, bude tady tenis, tady umělý povrch, tráva, bude to osvětlení na večer, takže můžou i večer si zahrát lidi. A je tady jediný prostor pro všech 7 vesnic, kde se dá budovat jakoby na rovině hřiště, kde nějaký zázemí. A bude to vlastně pro všech 7 osad jediný hřiště, co tady je.
0: Na stavbu hřiště naváže příští rok rozsáhlá oprava obytné zóny v Dubině. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
4: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
5: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
4: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou. Řekl jí, že třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se taky proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že ke konci války povedou jen konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, hlavně na horách, k večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu se u kruhového objezdu v Pražské ulici srazila 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muzika.

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal. Pokud jste pozorně poslouchali úvodní skladbu Ta naše kapela a poznali zpěvačky Ivanu Zbořilovou s Ivanou Jelínkovou a zpěváky Vratislava Velka s Jiřím Škvárou, tak už zřejmě tušíte, že nás dnes bude doprovázet krajanka Václava Hlaváčka. Autorem hudby první skladby byl Antonín Pecha, textem mi opatřil sám kapelník Václav. Krajanka Václav Hlaváčka, tato vynikající kapela profesionálních muzikantů z Prahy, byla založena v roce 1991. V jejím repertoáru najdeme jak lidové písně, tak tradicionály nebo dixy. Krajanka je častým hostem dechovkových festivalů po celé republice, nevyjímaje naše západní Čechy. Poslechněme si nyní Břežanskou polku, kterou složil sám Václav Hlaváček, otextoval Josef Zelený. Zpívají Brigita Hlaváčková, Vratislav Felek a Jiří Škvára.

Václav Laváček vzpomíná na vznik své krajanky takto. Zdá se to neuvěřitelné, psal se rok 1991, když jsme v restauraci Formanka obecního domu v Praze dávali s kamarády dohromady novou kapelu. U zrodu krajanky byli klarinetista Pavel Tion, tenoristé Martin Šúra a Petr Törek a trumpetista Josef Vlček. Druhý den jsme pro náš úžasný nápad získali dalších 8 muzikantů. Celá kapela byla sestavena z profesionálních muzikantů posádkové hudby v Praze. Prvními zpěváky byly Ivana Jarešová, Anna Studničková a Aleš Bristcein. Ještě zbývalo, kdo bude kapelníkem a kdo se postará o stránku uměleckou. Na řadu přišlo tahání zlomené sirky. První, kapelnickou, jsem si vytáhl já a druhou pro uměleckého vedoucího Petr Törek. Ten má také velkou zásluhu na tom, že se krajanka dostala mezi naše špičkové dechové kapely. Repertoár jsme složili z lidových písniček ze všech krajů naší vlasti. Proto i název kapely Krajanka, vzpomíná dále kapelník Václav Laváček. Lidovky pro nás nově zaranžoval William Bereš a Petr Törek. Čas ukázal, že to byl správný krok a že si naše interpretace právě takových písniček získala u posluchačů velkou popularitu. Tak schválně, jestli se následující dvě lidové písně budou líbit i vám. Polku Myslivče, myslivče v úpravě Petra Töreka zaspívají Bratislav Velek a Jiří Škvára. Valčík Teče potůček bublavý, aranži Williama Bereše přednesou Ivana Töreková a Brigita Hlaváčková.

První vystoupení Krajanky se uskutečnilo v únoru 1991 ve Frankfurtu nad Mohanem. V květnu pak následovalo první vystoupení v Čechách v Mostě. Ve stejný rok začala i spolupráce s televizí. Při natáčení pořadu Sejdeme se na Vlachovce. V roce 1992 získala Krajanka druhé místo v soutěži Polka Fest za vítěznou Moravankou. A v roce následujícím už tutéž soutěž vyhrála. Dostala pak nabídky k natáčení pořadu pro televizní studia v Praze, Brně i Ostravě. Pro nás už se chystají dvě skladby. Nejprve Květ sakury bílé ze stejnomenného CDčka z roku 2000. Upravil Václav Hlaváček, zpívají Ivana Zbořilová, Ivana Jelínková, Bratislav Velek a Jiří Škvára. A pak se můžete těšit na valčík Slavík šel spát od Miloslava Procházky s textem Stanislava Pěnčíka, naspívaný Ivanou Zbořilovou a Vratislavem.

jak šel čas se zpěváky Krajanky? V roce 1992 byla první svatba v kapele. Umělecký vedoucí Petr Terek pojal za choď zpěvačku Ivanu Jerešovou. V roce 1993 přichází do kapely jako zpěvačka paní kapelníková Brigita Hlaváčková. V roce 1994 odchází zpěvák Aleš Brisein, který je dnes solistou opery Národního divadla v Praze. Místo Aleše nastupuje jako stálý zpěvák Jiří Škvára. Vedle něj v Krajance zpívá od roku 1996 i Vratislav Velek. V jejich podání spolu s Ivanou Zbořilovou a Ivanou Jelinkovou si vychutnejte i následující polku Rudy Juristy v úpravě Josefa Kučery nazvanou Kluci, kruci.

Milí posluchači, dnešní vydání pořadu Muziky muziky se chýlí ke konci. Čeká nás už jen jedna z nejslavnějších instrumentálních skladeb pro trubku, která se stala celosvětovým symbolem klidu a loučení. Il Silenzio v češtině znamená večerka. Skladbu napsali v roce 1965 italský trumpetista Nino Rosso a skladatel Guglielmo Brezza. Její vznik je spojen s úpravou italského vojenského signálu pro večerku, který Nino Rosso obohatil o melodické pasáže v žánru slow, pomalý rock nebo balada. Solo na trubku zahraje trumpetista krajanky Jan Pohořalý v úpravě Zdeňka Gurského. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skalický.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Vážení a milí, znělka a dudácká hudba prozradili, že právě začíná folklorní půlhodinka s názvem Špalíček lidových písní. Dnes jsem si opět otevřel druhý díl Jindřichova Chockého zpěvníku, abych vám pustil nahrávky, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Josef.

Dnes tedy opět písničky z druhého dílu. Budou to převážně melodie, které jsme v tomto cyklu již slyšeli, ale v jiné úpravě či interpretaci. Přidám k něm však ještě písničky, které jsme si zatím nepouštěli vůbec. Minulý měsíc jsem začínal tento pořad pijáckými písničkami a protože teplé sluneční počasí stále vybízí k popíjení nazrzlého osvěžujícího moku, tedy piva, opět se k pijáckým písničkám vrátím. Tentokrát to bude v podání Konrádyho dudácké muziky a jejich solistů Jaromíra Horáka, Marie Frejové, Jany Hojdové, Václava Švíka a Věry Rosypalové, celé pásmo pijáckých písniček. A protože se bavíme o melodiích z druhého dílu Jindřichova zpěvníku, patří do něj ta druhá z tohoto pásma s názvem Míla jsem milýho kalunkáře. Nahrávka pochází z roku 1982.

V následujících dvou písničkách ještě zůstaneme u Konrádyho dudácké muziky. Budou to melodie, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Ta první je totiž ve zpěvníku uvedena jako Přišel Roula z Vídni. Natočená je však pod názvem Když šel Janek z posvícení. Václav Švík ji s Konrádovci natočil v roce 1975. Mimochodem, nezvyklé jméno Roula znamená v chodském podřečí jméno Vávra, tedy Vavřinec. Druhá písnička

Kapelu, která nám zahraje následující písničku, neslýcháme v našem vysílání moc často, tak si dovolím vám je trochu představit. Soubor založil v Praze roku 1960 hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček pod názvem Malá muzika souboru písní a tanců Josefa Vicpálka. V původní sestavě byly jen dvoje housle, viola a kontrabas, proto Malá muzika. Duší muziky byl od počátku folklorista, hudební upravovatel, instrumentalista, tanečník a především vynikající zpěvák lidových písní Jiří Ica Pospíšil. Pod vedením Jaroslava Krčka se muzika časem rozrostla o další zpěváky a nástroje a roku 1967 se stala jednou ze základních součástí souboru Chorá Bohemika. V roce 1982 se pod vedením Jiřího Pospíšila osamostatnila a brzy na to přijala název Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, pod kterým vystupuje dodnes. My v jejím podání uslyšíme z druhého dílu Jindřichova Chockého zpěvníku molovou písničku Podívej se ještě v úpravě Růženy Sršňové. Zpívat budou Marie Hausdorfová a Jakub Sršeň, takto současný vedoucí kapely. Nahrávka pochází z roku 2019.

Následující dvě písničky doprovodí profesionální rozhlasové těleso Plzeňský lidový soubor. V roce 1953 ho založil tehdejší hudební dramaturg Miroslav Šmíd. V jeho čele stály takové osobnosti jako Zdeněk Lukáš, Jaroslav Krček a především Zdeněk Bláha. V roce 1999 byla jeho činnost ukončena, aby o 20 let později došlo k jeho znovu obnovení. V současné době stojí v jeho čele dramaturg Zdeněk Vejvoda a dirigent Dalibor Bárta. My si teď poslechneme nahrávky z takzvané Zlaté éry Plzu, jak se zkráceně souboru říká. Dvě písně z druhého dílu Jindřichova Chockého zpěvníku v úpravě Zdeňka Bláhy zaspívají Michal Polcar a Jaromír Horák.

0: Dozněly písničky z druhého dílu Jindřichova Chodského zpěvníku. Do konce dnešního špalíčku tu mám připravenou ještě jednu na nášem dvoře, kterou jsme poprvé slyšeli v podání Konrádyho dudácké muziky a zpěváků Antonína Konrádyho a Ivany Červené. Dnes to bude Václav Švík a malá muzika plzeňského lidového souboru. V úpravě Jana Málka ji naspíval v roce 1984. A to je pro dnešek už opravdu vše. Krásný zbytek večera a zase příště na shledání se s vámi těší a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Josef Kuneš.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Opoziční zastupitelé v Božím daru se vzdali svých mandátů. V září začne modernizace dětské jednotky intenzivní péče nemocnice v Karlových Varech. Stát by podle premiéra Babiše mohl dát část akcí pražského letiště na burzu v roce 2028 a zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7. Oznámili to na sociální síti. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodování s negativními dopady pro město. Pokračuje nezávislá opoziční zastupitelka Božího daru Martina Poštová.
2: Chcem dát jasný signál, že některá rozhodnutí zastupitelstva města Boží dar mohou mít dlouhodobé důsledky i po skončení tohoto volebního období. Proto jsme se 2 kolegy zastupiteli rozhodli podat naše rezignaci.
0: Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech začne v září modernizace jednotky intenzivní péče na dětském oddělení. Jak potvrdil krajský radní Erik Klimeš z hnutí ANO, práce potrvají zhruba 9 měsíců a vyjdou na bezmála 31,5 milionu korun. Rekonstrukce zahrnuje kompletní modernizaci současných prostor, nové vybavení, technologie a rozvody. Chod dětské jipky bude zajištěný v náhradních prostorách. Prostory dětského oddělení letos prošly opravou zhruba za 1 milion korun i v jeho lůžkové části. Tu finančně podpořila nadace Archa herečky Chantal Pulenové. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu. Zřejmě by to mohlo být už v roce 2028. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whitakerem. V Kyjevě spolu mluvili o dodávkách raket Patriot, které Ukrajině zajišťuje iniciativa PURL. Zelenský to napsal na síti X. Dodal, že střely jsou pro Kyjev prioritou v obraně proti ruským masivním útokům. S americkým velvyslancem jednali taky o vzájemné obranné spolupráci.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm, hlavně na horách. K večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povene mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a v Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Hradební.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka Zdena. Dobrý den, hrozně a strašně se hodně používá i v televizi a je to velmi nepěkné.
2: To je otázka. To používání je celkem logické a problém v tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli nám to připadá nepěkné, je v tom, že si třeba příliš uvědomujeme původní význam těch slov. Hrozně, strašně, děsně, šíleně.
1: Je mi hrozně, je mi strašně, tak tam asi paní Zdena neprotestuje. Tam to prostě řekneme a je to podle ní v pořádku. Kde to podle ní v pořádku není? Co tím asi myslela?
2: Určitě myslela příklady typu strašně krásný, hrozně dlouho, hrozně velký, protože tam tahle slova už vlastně fungují ve významu hodně, nesmírně, náramně, velmi a jsou hodně expresivní, proto se používají, abychom nemluvili neutrálně.
1: Prostě chceme tomu dát grády a říct, že je to strašně hezké a má to sílu víc, než když řekneme velmi hezké.
2: Přesně, přesně, jsou v tom ty emoce. No a problém je samozřejmě v tom, že původně slovo strašně znamenalo děsivě, hrůzně, se strašným účinkem.
1: No a co vzkážeme paní Zdeně? Strašně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí. Mělo by to zaznívat třeba z rozhlasu nebo z televize, z nějakého oficiálního projevu?
2: Pokud tam nejde o ty emoce, o kterých jsme mluvili, tak se to skoro nehodí. Na druhou stranu je fakt, že takhle se stupňuje v hovoru a tudíž je to považováno za jev hovorový, který ještě patří do spisovné češtiny. Takže nedá se to příliš vytýkat. Na druhou stranu plýtvat tím znamená plýtvat možností vyjadřovat emoce.
1: Jen drobně na závěr odbočím, co používání díky nehodě bylo hodně zraněných. Tam můžeme říct, že je to špatně, nebo už to taky je hovorové a spisovné?
2: Je to úplně ten samý případ. Někdo v tom vidí ten původní význam v té sekundární předložce a někdo ho nevnímá.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezident rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovací pravomocí. Sport. 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena, novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v Kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na pár fíglů.
0: Ale šroby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stahli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, takže se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já ne, jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit, tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo ale, žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty nahrávky a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem a to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy Jsa, introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej, kouzlo. Sbírka zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem spisovná, že? Nandej, tam bylo Ypsilon, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem celá. Dobře. Tak a vy jste v minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že protože jsem se chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vyduslechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice

0: slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
1: Bečvárky? Říkám to správně.
0: Bečváry.
1: Bečváry.
0: A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
1: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se ano. Do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to uklízí? Trochu náročné na úklid?
0: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
1: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
0: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
1: Rukama.
0: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
1: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky, ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Hmm? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže té práce míň, ale i té práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: A to já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic. Doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za nimi vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Josef.
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný. Děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčko, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku, a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kamnek toho, co si to dovoluješ. A on, no já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on, my začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem.
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekl, nepůjdeš se mnou na rande?
4: Ne, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil tím, troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazdar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za ruku nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra. Když jsem měl domů na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl. Vždycky stál na tom, na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli, už tehdy to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem ostratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, a on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26,5, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý lásky plný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali a to bylo toho 15. června, no. A brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Pomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení.
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znakýho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no, vidíte, co nám hráli, už ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu, jako.
3: Krásný, a když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no, víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla, tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tu jela.
5: Zatahovali, no, když se jelo, no.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem je to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu. A ještě jeden kamarád. A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej. Proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já jsem brečila pořád. Já brečila i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, snad jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, to jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuju Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherný, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď?
5: Podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starého Rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal okouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No, úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan, ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat buřty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět. Vnímala jste, že je něco jiného?
4: Vnímala strašně. No, úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký. Když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného. Ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete. I teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladý, když byly ty moje děti malý.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No a pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká. Na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhému.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní, sestru teda. A naši se rozvedli a moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo, mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra a prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili, můj táta byl hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo, a on nás mlátil, hrozně nás byl. Uříst třeba hadici od pračky a mě se řezal. A já ho nenáviděla. Úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde, no snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost, my jsme rádi, že žijeme pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
1: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
1: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo, že by jsem se dostala do něčeho.
5: Já tě podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár?
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný, tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem, ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mít zadě za to.
3: To nějak zvládnem spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladý, já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: No, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady pod nás.
4: Ježiši, no to snadné, ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu, děkujeme moc.
5: Děkujeme moc, děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A s

0: natrvalo nebo takhle ještě před nějakou příležitostí, jednou za čas, no, ne moc jako.
1: Jak jí říkáte při něžnostech?
0: Maruško, no.
2: No, Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
1: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
0: Teď beru 2000 mám pro sebe.
1: Držíte ho finančně zkrátka?
2: Ne, v žádném případě.
1: Dostává nějaké kapesné?
2: Dostává, no.
1: Kolik?
2: 2000.
1: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
2: No, na to nezapomenu do smrti. Boty s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
0: Zimní, jako byly jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
1: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
0: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak, kdy budu chtít, jako.
1: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
0: No něco mě řekne, abych uklidila, to nechám, no, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima, no.
2: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to. A neuklízí si prádlo. No, ale to je asi tak jediný, no, jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
1: Jakou barvu milujete vy?
2: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
1: Na jakou barvu je zatížena?
0: Na černou.
1: Co dělá, když se stydí?
0: No, se moc nestydí, jako no.
1: Není stydlivá?
0: Není stydlivá, jako.
2: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
1: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
2: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
1: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
0: No, já asi, to je potřeba, ne, mužský má být dominantní, ne? No.
1: Jak jste na to šel?
0: No, z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
1: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes zadek?
2: No, to bylo převčírem. Ale to jako ze srandy, a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělala v kuchyni a on jen tak utíral nádobí a já jsem ho plácala taky a říkám, vidíš, Pepi, jak ti to krásně jde. Děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak dala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, já taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
1: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
0: Zoumil dneska. Takhle jde okolo, tak...
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
5: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
2: Já myslím, že jo.
0: Jednou to bylo na rozvod, tak jsem jí dal 400, ať to podám, a už ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
2: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
0: krize, no.
2: Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600 a já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
1: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
2: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo,

0: všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, když život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
1: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
0: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepi, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme klaby a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
2: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
1: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
0: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepi, važ si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
2: Tolerance a jeden druhý si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
0: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemusel nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože, takhle jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásně mohli dožít. No.
1: Proč ji milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
2: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
1: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
2: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
0: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no. Mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková, Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
1: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
1: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
1: ano, a když
0: ví.
1: To rozeberete, on vlastně říkal, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte.
1: Ano, ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
1: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
1: každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
1: Sobotu co sobotu, sobotu budeme vysílat
0: z Rokoka.
1: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
1: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
1: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To
1: takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
1: Hračte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Takhle. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: protože ti ústřih lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer. Já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové. Měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce. V našem věku už by to bylo trošku absurdní. A mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tady sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je... My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1

V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a v mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucií, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází.

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton, ten

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer. Dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. A taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědomit. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
3: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesmě, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaše sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly odpradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu ji zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený. Říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu Mezi nebem a zemí.
2: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Asi přesně tak.
0: Tak moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím. Mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem, tak jsem s příhodami. Hey,

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta, moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy, taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat, to známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky, třeba Jaroslav píše, nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem, ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponoční vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vím pro rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a... Ještě
0: no, já počkám klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý
1: už.
0: Dobrý, nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady je jedna z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: Ano. To je nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: No už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To nic tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzy to je, ale nestraší to. No to
0: ne, chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: To teda nevím, je to taková tady válka mezi sousedama, no, taková nějaká, ale to by bývalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je, to ještě jsme tady měli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí. Ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, máte pravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno noční linku, jste to tam proprásknul.
1: Ano. A tak já nezvláštní zážitek, že by tady třeba byl velká sousedův pes. Tak mi třeba zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: Tu jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Dobře, takže to máme. Tady vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju. Do Pelhřimova. Zdravím a dobrou noc.
1: No.
0: No, myslím, že Franta Nedvě to potvrdí, že prostě... A dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo, no, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já mám takový, já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jako že jste měl ten zář, co se vám stalo. Tak ano. Jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesněji z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme.
0: Takhle,
2: a opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Dáte tomu didakci.
0: Okamžitě to vypni a chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, ano. Takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolovou štiskolku, která je jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel. No, ale pán mluví, to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky tak. Ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější, mějte se krásně, pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další, tady Peťa má jednu takovou hezkou.
3: Výťah opět nechodí.
0: Situační panelákovou.
3: Zostávám mi znovu po svojich.

0: 23:36, posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct, zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten Plzeň se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Haló, haló, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je,
2: bydlím tak na menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takového mějího bratra a ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou nebo tak nějak, že je prostě není doma, no tak jo, pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no jsem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba v ohlídání slepic, jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral, no a vajíčka se dávají do určitý místnosti, no a on odchází s kapsáčema, narvanýma vajíčkama, kde si přejeme, je, kejs by zakop, a ty vajíčka si domů nedonesl celku.
0: Takový milý člověk jste.
2: Ano, ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A nebo to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradlo vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, nad dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bera se tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže od tý tady zavěcháme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, tomu taky ušlo. Byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestýpanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: No, nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No a samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyklý lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechlíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakého zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačapý lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Bohem, bratr, se pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozlišenou.

0: Jana napsala, zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácena, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláta, jenže moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila a jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa. No? A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila, pomož pánbu sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne, Vladimíre,
1: má ho tam.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový na schválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly bíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jo, jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně od 9, od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně, ten vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. Toto je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajina,

0: Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou a nebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
1: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu, on řekl ahoj, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující.
1: Já už málem
0: ne. No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale protože jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
1: Já jsem tuhle jela v tramvaji a takovýhlech nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řvou čím dál víc a to je strašný.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte,
1: ne,
0: že je výluka, nic, všechno.
1: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam, no.
0: Stane se. Děkuju vám.
1: Děkuju.
0: Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anaká, večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám, Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala, dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví sprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Tak jim je líto, že noční link končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám Český rozhlas Střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus, Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal, dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům, Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě pane Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta. Teda, tak
0: jo tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela.
0: Michaelo, zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby. Porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takový chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No ano. Představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se nevídem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začne vám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kaska. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kaska samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, a já jsem si to myslel, a co, jak to, že se ta kaška chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl, a on mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady vítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý, takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v Jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak, a ono se stejně jako pravda lidsky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti, my ne, to
2: někdo jiný. Někdo mě tam stíhne a už se do se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně, uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je to aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, chápu. Je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali, tyhle ty
2: návěsy.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až jí pomalu
0: třásky. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No, ale mají taky dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong, mimochodem, to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, heč, máme tady...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady je Honza Macoun.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: Děkujeme.
3: A mám takový trošku obráceně to mám. Já mám živno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička. A to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně tak. No, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to určitě svý kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný. No ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi 3 holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čisté, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čisté.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku a
0: na bublačku. Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divno soused, jo. Který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako...
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holka jsou 4 roky, a mě už hrozně svědě, jen se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem zvrátil.
0: Hrubá, já mám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípal. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
3: No, jako jo, no, tam na tím stála manželka.
0: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatramatka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám tak nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: háji to ještě není. Do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej. To je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh. Něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo? Já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně, vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12-letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala jste mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc, jak celý Hradec?
1: Ještě až.
0: Iž Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky,
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je.
1: Už nechybí jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaši sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydlím v domě v paneláku, pochopitelně, v 50 let, takže se to událo spoustu událostí
0: zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, a nebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to dneska už moje asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím psem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte a toho, ne vůbec to neříkám.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano. Jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučného a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc, ano. I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední až oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potak jsem.
2: Zelený?
1: Ano, zelený! A vy jste ho mi na to řekl, pojď pohle to! Nejen zelená barva, no!
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Rómu, máme tu celkem klid teda. No teda, pokud někdo neslaví narozeniny, jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je.
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, haló, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky, a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy se nerozpovídal a vždycky to převed potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohoda, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kde se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v minulý týden, to bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo, paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených, takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon, anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal, vždycky ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret? Psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macon se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří, pěkné sny, a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny, a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý. Kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane, dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znají světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o leno k své židle, sepěl ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo je zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamklí v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách oněch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, která nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sir Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane.
3: Na těle Sir Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok a pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok, já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku.
4: No, to jsou dobroty.
3: No, Vaspiku. Já ho například Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodeš Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: Takový
5: pěkný kousek.
6: No, nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: Ten já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
7: Jo.
3: A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, to se
5: ví. Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: Daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík a víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: No, to se ti nelžu. Pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři, pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Jo, já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo. Nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku. Nebo... A drží se pevně táty za ruku. Už se ani nedívá kolem. Už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam pepře ještě chybí, nejradši bych byla kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to

0: krem role, všechno už je na stole.
1: A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, Bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: flétna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: Mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitel

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš?

0: Cek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
1: Já?
0: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
2: Já pracuji for the government, rozumíš?
0: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
2: For government? Já post office, rozumíš?
0: Rozumím. No co bych nerozuměl? Je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
3: To bude mít Bína radost.
2: Bína neznám, I don't know.
4: A co dělá táta? Tatínek? Tvůj tatínek, co dělá?
2: My father is a farmer, rozumíš? Farmer.
0: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Iowě. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
2: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
0: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
2: Ty umíš English?
0: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iowě a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se